0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: Ten den změnil úplně všechno.
8: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
9: Všechny stopy vedly na jedno místo.
10: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
11: Záhada, co?
12: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
13: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
14: Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes.
13: Innogy.

0: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
1: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
2: Volkswagen.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
8: Já taky.
9: My taky.
10: Já taky.
11: Úsměv.
12: iPhone.
13: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
15: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
16: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.

the KGB.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
6: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
7: Já taky.
8: My taky.
9: Já taky.
10: Úsměv.
7: iPhone.
11: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
12: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
13: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
14: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
15: Ten den změnil úplně všechno.
16: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
17: Všechny stopy vedly na jedno místo.
18: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
19: Záhada, co?
20: Ty už mě nemiluješ?
21: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
22: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
23: Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes.
22: Innogy.
24: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
25: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
26: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
27: Volkswagen.
28: Tati,
0: Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

some noise. The Swedish House.

thank you so much for coming down.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Ten den změnil úplně všechno.
6: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
7: Všechny stopy vedly na jedno místo.
8: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
9: Záhada, co?
10: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
11: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
12: Já taky.
13: My taky.
14: Já taky.
11: Úsměv.
12: iPhone.
15: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
16: Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
17: No to půjde těžko bez křídel.
16: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
17: Aha, jak asi?
16: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
17: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
18: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
19: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
20: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
21: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali.

0: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
1: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složenci. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodna. Galbány, číslo jedna v Itálii.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: V Tetě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
10: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
11: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
12: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
13: Znáte ten pocit, když jste v tom až po

0: uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
1: Volkswagen.
2: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Ten den změnil úplně všechno.
7: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
8: Všechny stopy vedly na jedno místo.
9: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
10: Záhada, co?
11: Ty už mě nemiluješ?
12: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
14: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
15: Baby,

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbany mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbany, číslo jedna v Itálii.
8: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
9: Volkswagen. Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
10: Ten den změnil úplně všechno.
11: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
12: Všechny stopy vedly na jedno místo.
13: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
14: Záhada, co?
15: Ty už mě nemiluješ?
16: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
17: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
18: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
19: No to půjde těžko bez křídel.
18: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
19: Aha, a jak asi?
18: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
19: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
20: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
21: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
22: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
23: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
24: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
25: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
26: Větší, než si myslíš.
25: Proč prší?
0: aby se tady cítil příjemně.
25: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
1: Dorazili jste do cíle.
0: Tak jo, jsme tady.
1: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
2: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně. Nesnižujte spotřebu, ale částku na složenci. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
8: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
9: Volkswagen. Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
4: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
5: Ten den změnil úplně všechno.
6: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
7: Všechny stopy vedly na jedno místo.
8: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
6: Záhada, co?
9: Ty už mě nemiluješ?
0: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
11: Větší, než si myslíš.
10: Proč prší?
11: Aby se starý cítil příjemně.
10: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
12: Dorazili jste do cíle.
11: Tak jo, jsme tady.
12: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
13: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
14: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
15: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
16: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
17: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
5: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké... Dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
11: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
12: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
13: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
17: Bydlím vedle. Ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
15: Záhada, co?
18: Ty už mě nemiluješ?
19: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
20: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
21: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
22: Velké vítězství může začít malým gestem.
23: Jsem myslela, že někoho máš?
24: Mám. mBank.
22: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.

0: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
1: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: Ten den změnil úplně všechno.
8: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
9: Všechny stopy vedly na jedno místo.
10: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
11: Záhada, co?
12: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
13: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
14: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. mBank.
5: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
3: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
15: Volkswagen.
16: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
17: No to půjde těžko bez křídel.
16: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
17: Aha, a jak asi?
16: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
17: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
18: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
19: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
20: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
21: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
22: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii?
0: Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
15: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
22: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Baby.

0: Stavíme dřevo stavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči. Hey, hey.

až jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. Až budu jednou spát na pořád, tak nechci boty z papíru ani to sáčko na míru.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
10: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
12: Aha, jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
13: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
15: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
16: Ten den změnil úplně všechno.
17: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
18: Všechny stopy vedly na jedno místo.
19: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
17: Záhada, co?
20: Ty už mě nemiluješ?
11: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
21: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
22: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 000 korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené.

0: vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
1: Volkswagen.
2: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
3: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
4: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant.

0: když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ty už mě nemiluješ?
9: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
11: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
12: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
13: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
15: Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
16: No to půjde těžko bez křídel.
15: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
16: Aha, jak asi?
15: Ale tati, prostě se napijem. Počkat. A co to je?
16: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
17: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
18: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
20: Už jsem myslela, že někoho máš?
21: Mám. Mbank.
19: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
22: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz. Jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Jo! Napínavé finále je u konce.
5: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
8: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
10: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
11: Volkswagen.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
16: No to půjde těžko bez křídel.
15: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
16: Aha, a jak asi?
15: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
16: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
17: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
18: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
19: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
20: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
21: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
22: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. S výrazně irty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
23: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché.

0: stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
1: Ten den změnil úplně všechno.
2: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
3: Všechny stopy vedly na jedno místo.
4: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
5: Záhada, co?
6: Ty už mě nemiluješ?
7: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
8: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v rádi.

0: ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
2: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tenalady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
3: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
4: Volkswagen.
5: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
6: Aha, a jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Ten den změnil úplně všechno.
12: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
13: Všechny stopy vedly na jedno místo.
14: Bydlím vedle,
15: ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
16: Záhada, co?
17: Ty už mě nemiluješ?
18: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
19: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady. Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali?

0: vybrali tu nejlepší pojistku, vůbec ne.
1: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
6: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
7: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
8: Volkswagen.
9: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
10: No to půjde těžko bez křídel.
9: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
10: Aha, a jak asi?
9: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
10: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
11: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
12: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
13: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
14: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
15: Ten den změnil úplně všechno.
16: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
17: Všechny stopy vedly na jedno místo.
18: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
16: Záhada, co?
19: Ty už mě nemiluješ?
9: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
1: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
20: Velké vítězství může začít malým gestem.
21: Už jsem myslela, že někoho máš?
22: Mám. Mbank.
20: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
23: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
8: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
9: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Ten den změnil úplně všechno.
11: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
10: Všechny stopy vedly na jedno místo.
12: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
11: Záhada, co?
13: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
15: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
16: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
17: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
18: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
19: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
20: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
21: Volkswagen. V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
22: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
21: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.

the time.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
3: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
4: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být nablízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
9: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte

0: exkluzivně v Kauflandu.
1: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
5: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém, stylovém designu.
8: Co to je za hvězdu?
9: To je Sirius.
8: Ale ne ta druhá.
9: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
10: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
9: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
11: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard pořídíte vybrané hračky až o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
13: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
15: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
10: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
11: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
12: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
13: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
14: Volkswagen. V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
15: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
16: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
17: Ten den

0: Změnil úplně všechno.
1: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
2: Všechny stopy vedly na jedno místo.
3: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
4: Záhada, co?
5: Ty už mě nemiluješ?
6: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
2: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: Mám chuť něčím překvapit maminku.
1: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
2: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
8: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
9: Ten den změnil úplně všechno.
10: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
11: Všechny stopy vedly na jedno místo.
12: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
13: Záhada, co?
14: Ty už mě nemiluješ?
15: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
16: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
17: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
18: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
19: No to půjde těžko bez křídel.
18: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
19: A jak asi?
18: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
19: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
6: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Maybe it's
2: Maybelline. Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
10: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
3: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
9: Volkswagen.
14: Pomalu umírám, bez té dávky plný tebe, kterou
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bakárovou,
20: Jakuba
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza
21: Maškova,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr
21: Švancara,
20: Martin
21: Hrada.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Návykový látky až po samotným přilnu.
24: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat.
20: Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
26: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
27: Ty prďo.
28: Wow.
29: Prosím.
26: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
30: Akorát ho chytit.
31: Zaujímavé.
26: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
3: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
4: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka.
9: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
10: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
11: Ten den změnil úplně všechno.
12: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
13: Všechny stopy vedly na jedno místo.
14: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
15: Záhada, co?
16: Ty už mě nemiluješ?
17: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
18: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
19: No to půjde těžko bez křídel.
18: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
19: Aha, a jak asi?
18: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
19: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
20: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
21: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
22: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
23: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
24: Velké vítězství může začít malým gestem.
25: Už jsem myslela, že někoho máš?
26: Mám. Mbank.
24: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
27: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.

0: Volkswagen.
1: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka SkyTubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
2: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymkova,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
14: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
15: Ty brďo.
16: Wow.
15: Prosím.
14: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
17: Akorát ho chytit.
18: Zaujímavé.
14: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Ještě než si odhalíme dnešní top 4, tak tady máme někoho speciálního. Kamil Rudolf, ředitel festivalu Beats for Love. Kamile, vítej u nás. A já se rovnou zeptám, co to obsahuje vlastně být ředitelem festivalu?
1: No, je to někdy náročné, ale samozřejmě všichni mý kolegové to mají náročné. Já jsem jako odpovědný za to, že festival proběhne, za to, že všichni ví, co mají dělat, za rozpočet festivalu, což není úplně malá starost. A v podstatě se snažím, jako nebo hlavní mojí práci je dávat prostě dobré a kvalitní lidi dohromady, protože na Beats for Love v tom největším píku pracuje přes 5000 lidí. Přes 5000 lidí má pásku stav, že tam provádí nějakou činnost. A zmanéžovat takový tým jako není někdy úplně jednoduché, takže tohle je takový asi můj hlavní úkol.
0: Nedokážu si to představit, protože já mám pod sebou jednoho člověka a mám občas problém zmanéžovat i sama sebe, takže tisíc lidí.
1: Ale čím víc jich je, tím to jde lépe, teda můžu tě uklidnit.
0: Letošní line-up. Vypadá to, že máte letos největší a nejdražší line-up v historii Beatsů. Jak jste k němu vlastně vůbec letos přistupovali?
1: Je to tak, myslím si teda, že je nejlepší, to samozřejmě posoudí naši návštěvníci. Nejdražší je určitě, je to asi třeba o 25 milionů dražší než v loňském roce. A ono je to někdy složité ukočírovat, protože vydáváte nabídky poměrně dlouhou dobu dopředu. Víte, že vám něco nevyjde, dáváte jich jakoby proto víc a nám jako vyšlo všechno, tak to je vždycky jako takový problém a vy už to nemůžete stáhnout zpátky. Takže letošní line-up je nabitý samozřejmě Calvin Harris, jo, který jezdí do Evropy, velmi vzácný, třeba na Tomorrowlandu vystupoval naposledy, tuším před 15 lety. Marshmallow, jo, obecně Američané jako do té Evropy je dostat je trošku jako větší problém než třeba evropské nebo britské umělce. Dimitri Vegas, samozřejmě Alesso, Charlotte David a spousta dalších. Letos máme rekordní počet zahraničních headlinerů, bude jich vlastně 180 a celkem 180 umělců a celkem vlastně během těch 4 dnů, kde se festival koná, vystoupí na 18 stagech více než 580 interpretů, takže je to obrovský jako logistický oříšek, prostě všechny tam dostat a jako všechno proběhne, ale máme zkušený tým a těšíme se na to.
0: Jak jako se zvedáte vlastně každý rok? Je to vždycky takováhle pálka?
1: Ceny těch interpretů zdražujou, jo, prostě my se snažíme ty vstupenky zvedat jako co nejmíň o pár stovek každý rok. Ale potřebovali bychom víc, ale to opravdu ten program je šílený a doslova potřebujeme fakt každého člověka, takže jestli někdo uvažuje, že letos na Beatsy nepojede, tak fakt si to rozmyslete a aby Beatsy na tom byli dobře, tak určitě přijďte všichni, protože ten program je neskutečný a potřebujeme opravdu každého, ať tam přijde.
0: Takže slyšeli jste to sami. Všichni se potkáme v Ostravě na Beats for Love.
1: Tak děláme to konec konců tady pro Českou republiku. Jsme rádi, že jsme tady vytvořili takový event, na který se do téhle doby, než Beats for Love vzniklo, mohlo jezdit jenom někde do světa, do zahraničí. A věříme, že Češi si toho váží a že prostě přijedou a budou rádi.
0: Dokážeš nám říct, kdo byl nejdražším DJem nebo interpretem vlastně v historii Beats?
1: Tak samozřejmě jsou to taková ta největší jména, to jsou vlastně, to jsou popové stáry, jako, to nejsou jako, že asi tam nejde k tomu přistupovat jako nějakým DJům, ale jsou to vlastně skladatelé, tvůrci těch největších popových hitů, prostě, které poslouchá celá planeta. A určitě to byl jako asi Calvin Harris, že? Pak třeba David Guetta, který tak u nás byl před časem. Tak ale myslím, že Calvin Harris je jako asi teď top. No.
0: No a když jsme u toho Calvina, jak těžký vlastně vůbec bylo ho dostat sem, protože

0: manažery, ty vlastně agenty bookingové tady tahat, oni třeba tady přijedou s jinou hvězdou, vesměs teda mají velmi dobré reakce na Beats for Love, jako nechápou, co to tady vlastně je a tak dále. A že to je teda jako v Ostravě, taková humorné příhody, jako třeba jo, my chceme, zabukujte nám Hilton jako v Ostravě, a my říkáme, hele, v Ostravě není Hilton, jako, takže takové jako legrační věci někdy, ale a ten festival vlastně, jak na ně působí, tak pak se dostáváme o ty levely a levely výš, které nám pak umožňují pozvat a oslovit ty největší hvězdy, a ti se samozřejmě ptají těch agentů, manažerů, a oni řeknou, OK, jasně, můžeš tam jet, je to prostě, je to pecka, a ten festival je připravený na to, abys tam teda přijel. No.
1: No jako je to naprostá pecka a já už se teď těším, co všechno nám vlastně Kelvin i Beatsy letos přinesou. No a my se vrátíme za chviličku zpátky, teď si dáme top 4 a pak budeme pokračovat.

0: My jsme zpátky a jelikož jsme mluvili o interpretech nebo DJích, na který se těším já, tak teď mě zajímá, je někdo, na koho se specificky těšíš ty?
1: Je tam spousta zajímavých jmén na žánrových stagech, prostě Will Sparks na Future, Paul Van Dyke, na Technu Jeff Mills, opravdu legenda Techna. House Stage má letos skvělý program, jo. Podařilo se nám tam dostat Gorgon City, na které jsme teda zkoušeli jako asi snad 6 nebo 7 let, letos to konečně nějak dobře dopadlo. A spousta dalších. Máme na hlavní stage letos, že jo, Techno, Lily Palmer, Charlotte David, na to se těším třeba strašně. Máme samozřejmě v rámci Beats for Love Special, který jsme v loni začali, spoustu unikátních vystoupení, světových premiér, které jinde na celém světě neuvidíte. Jsou to například, já nevím, Four of a Kind, což je spojení dvou jakoby hardstyleových jako umělců. U nás budou mít českou premiéru, nebo KTB a Miss Dynamite, vystoupení dvou vokalistek na Love Stage by ČSOB, které bude vůbec poprvé na celém světě. A Andromedic bude mít speciální audiovizuální show na Love Stage. Taky se bude jednat o českou premiéru a těch unikátních vystoupení je celá řada. Každý rok se jich snažíme přidávat, aby vlastně Beats for Love splnili svůj podtitul, který zní Přijď a zažij své nejlepší 4 dny v roce. A my se snažíme proto dělat maximum. No.
0: Já jenom, jak to tady poslouchám, tak už teď vím, že ty 4 dny budou mít problém s tím vybrat si, kde zrovna budu, protože se toho děje tolik a tak, to je všechno
1: problém,
0: chci vidět.
1: Že my třeba nemáme jako v naší zemi konkurenci, my si spíš konkurujeme se zahraničím, ale konkurují si jednotlivé stage mezi sebou, protože mnohdy lidi jako píšou, že se překrývají různí umělci, nejde to stihnout. On ten program fakt nejde naplánovat tak, aby to všechno, aby to sedělo každému člověku úplně na míru, ale snažíme se o to. Několikrát jsme to i třeba na podněty lidí snažili se přehodit, jo, a někdy to i vyšlo, takže vlastně u nás si konkurují jednotlivé stage mezi sebou a máš pravdu, někdy je fakt těžké si vybrat, na co teda půjdu.
0: Nějaký nejšílenější požadavky od interpretů, který si třeba ty vybavíš, že chtěli mít v backstage, nebo nějaký jako obecně požadavky?
1: Mezi takové velmi kuriozní požadavky, třeba jeden interpret chtěl třeba fotku svého psa v backstage, tak my jsme mu nechali...
0: To bych asi chtěla taky. Já bych ji chtěla mít vždycky sebou.
1: Okay. Tak my jsme mu nechali namalovat obraz, který si teda jako odnesl sebou. A další interpret chtěl mít třeba, já nevím, rozehranou hru na hotelovém pokoji do nějaké fáze, jo, takže vy toho...
0: A na to máte taky speciální lidi, co se jako sednou a rozehrajou tu hru?
1: Jo, tak normálně brigádníci prostě, jo, se zeptáš se, kdo umí hrát hry, ty, tak pojď, tak sedí a je placený za to, že hraje nějakou hru.
0: Loni jste vlastně přivezli někoho, na koho já osobně jsem se hrozně těšila, což byl Holy Priest. Plánujete třeba přivést konkrétně třeba i jeho znova, nebo se víc třeba ponořit i do té tvrdší technohudby?
1: Jo, určitě, jako letos, co se týče hard techna, tak tam máme dost těch vystoupení. Myslím si, že tuším, že je tam na techno stage Vis Asbak, SNTS, jo, a další, takže určitě tenhle trend jako vnímáme a myslím si, že lidé jako se na hard techno můžou těšit na letošních bícech a na Beats for Love Winter bude jedno překvapení Artechu. Krásné jméno.
0: No tak to já se těším, až nám k tomu řekneš
1: ještě
0: víc.
1: Ještě nemůžeme zveřejňovat, my teď potřebujeme, ať si lidi kupují Beats for Love Summer, ale jakmile skončí jako letní festival, tak zveřejníme, nebo myslím si, že už na letním festivalu zveřejníme celkový line-up Beats for Love Winter, který teda je úžasný a našlapaný. A myslím si, že to byl docela dobrý nápad, jako vyslyšeli jsme volání našich fanoušků a umožní nám to zkrátit to čekání na bíci vlastně na polovinu, tak věříme, že to bude fungovat.
0: No tak já jsem teď úplně nahlodaná a určitě se budu ptát na víc informací. Než se ale zeptáme na Beats for Love Winter, tak si teď dáme 4 klipy, které u nás tenhle týden končí. Ať už proto, že jste jim poslali málo hlasů, anebo proto, že jsou s náma 10 týdnů. Tak se na ně mrkněte a my se vrátíme.

0: My jsme zpátky a vrátíme se k tématu, který zajímá úplně všechny. Beats for Love Winter. Je to úplná novinka. A ty už si tady něco málo nakousnul, tak můžeš nám k tomu prozradit třeba ještě něco víc?
1: Bude to v Brně, bude to 4. a 5. prosince. Dva dny, dvě haly, dvě stage, možná teda tři haly nakonec, jo, to ještě teď jako řešíme.
0: Okay.
1: A máme spoustu návštěvníků i letních beatsů z Brna a Jihomoravského kraje, tak věříme, že to přijmou za své a že přijdou.
0: Můžeš nám teda třeba říct, jestli se můžeme těšit na identicky nabitý program, jako je na letních beatsech, že bude mnohem, nebudeme vědět kam dřív.
1: Myslím si, že bude mnohem nabitější, jo. Myslím si, že tam není už ani prostor pro žádného českého nebo slovenského interpreta, okay. Že to opravdu bude od začátku, já nevím, o těch 5 nebo 6 hodin nabité jako zahraničními hvězdami až do konce, až do rána, do 4. Takže bude to jako mnohem, bude to mnohem koncentrovanější, jako než třeba než letní beatsy.
0: Když se vrátíme k letním beatsům, na co se můžou návštěvníci těšit právě kromě toho nabitého line-upu?
1: My jsme v loni spustili takový projekt Beats for Love Universe, kdy je festival rozdělený do třech takových žánrových zón. Love Sphere, Industrial Sphere, Space Sphere. Celé to propuje taková tepna puls a má, každá ta sféra má své dekorace, má své samozřejmě stage, má své performery, světla, vždycky v barvě a v nějakém jako tématu té dané sféry. Takže vyjdete ze zóny lásky, vejdete do vesmírné zóny, kde jsou planety, lasery, světla, vesmírné tance a my vlastně chceme, aby lidé si užívali ten festival jinak než hudebně a chceme vlastně hodně, pracujeme i na té mimo hudební stránce toho festivalu a cíl je ten, aby náš návštěvník vlastně byl od začátku do konce prostě překvapený a sedal na z toho, co tam vidí, prostě slyší, prožívá, takže je tam vždycky jako obrovský doprovodný program, jako strašně bohatý doprovodný program toho, co se tam děje a co lidé můžou vidět, tak podle reakcí jako víme, že jsou lidi z toho hodně unešení a snažíme se teda i tuhle složku toho festivalu hodně kultivovat. No.
0: A já teda musím vypíhnout ještě jednu věc a to je gastro, který máte na Beats for Love. Protože za mě třeba bylo geniální, nepamatuju se teda, kdo to byl, ale měli tam Love Burger. Vysloveně ve tvaru srdce a tak. Tak mě zajímá, spolupracujete třeba právě takhle s těma podnikama na tom, že vytváříte třeba i nějaký speciální jako menu přímo pro festival?
1: Přesně, samozřejmě máme tam spoustu partnerů, že jo, jako Stěžení pivo je Prout, ti tam dělají úžasné věci, obrácené balóny prostě
0: na
1: a tak dále.
0: Na ty se těším šílenosti. I letos.
1: Jo, Red Bull, to jsem zapomněl říct, Red Bull, budeme to zveřejňovat až 3. na tiskovce, ale teda když jsem teda v očku, tak můžu naťuknout, Red Bull u nás udělá jejich úžasnou show nějakou, že jo, Red Bull je hodně spjatý se sportem a bude to premiéra v České republice, takže tohle na Beats for Love budete moci zažít. Nemůžu zatím prozradit co, ale okay. bude to skvěle. A přesně tak, tu gastro, my se snažíme tu úroveň zvedat, i spousta třeba našich partnerů z řad gastra, jako je nový partner Kofola, Beef Eater samozřejmě, Absolut Vodka, generální partner Prout, vždycky do toho festivalu něco přinesou tak, a těm lidem skultivují vlastně i tady tuhle oblast vlastně jejich bytí na tom festivalu. A Love Burger a Love Dog jsme prostě vymysleli my, jsme vždycky spojení s úžasnými šéfkuchaři, prostě s velmi známými a je to jako věc, která jako není prostě nejhlavnější, ale je tam 100% kvalita prostě. Jo. Love Burger má tvar srdce a je tam fakt irské hovězí maso, prostě velmi kvalitní věc. Stejně tak Love Dog, je to prostě obrovský jako hot dog, kde je prostě párek jako domácí z malého řeznictví od bobra, 98% masa, houska od malého pekaře, fakt kvalitní se semínkama. Jo, a je to prostě, určitě se z toho najíte a je to jako něco, co chceme do

0: budoucna rozšiřovat, na čem chceme pracovat, aby i ta gastronomie na tom festivalu byla skvělá, no, protože a my už jsme jako obecně, myslím si, že i v Česku, jako nevím teda, jestli všechny festivaly, ale jsme na tom hodně dobře, jo, když prostě jdete na Ultra v Miami, tak dostanete jako pivo za $17 a je to teplé pivo třetinka, jako přelítá do kelímku, jako prostě a ta úroveň je jako někdy fakt příšerná, jo, to u nás je ta úroveň vůbec tady těch služeb a toho všeho na velmi vysoké úrovni.
1: Jako já musím říct, že za mě je jedna z mých oblíbených částí Beatsu rozhodně i to gastro, takže já se těším, co nás čeká letos a hodně se teda těším i na to překvápko od Red Bullu. Takže doufám, že se uvidíme teda v Ostravě na Beatsech a vy nám nikam nechoďte, protože teď si dáme top 3 klipy tohohle týdne.

0: pozvánka.
1: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Kam ta tržba mizí?
4: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
3: A dost. Příchozí platby.
5: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
10: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
11: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
12: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
13: My si půjčíme bezpečně.
12: Tady podpísek.
14: Ne, ne. Tady podpísek.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: Tady se vám blíží splátečka.
13: Ale, nestraš.
5: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: A můžete ji vyzkoušet.
18: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
17: Testujem.
18: To je dopravář.
19: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
2: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
13: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM. Zde jsem člověkem. Zde nakupuji. Moje vlasy. Moje péče. DM. Široký výběr a výhodné ceny každý den.
4: Ano?
8: Tady váš bankéř.
0: Váš účet byl napaden. Musíte
14: své peníze převést na bezpečný účet.
20: Kdo volá? Brankář?
0: Bankéř.
20: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
14: A vy řekni, co chceš?
20: Nemáte? Tak tu máte.
21: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
22: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bagárovou,
23: Jakuba,
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza,
24: Maško,
23: René Dan,
24: Monika Tymková,
23: Petr,
24: Švancara,
23: Martin,
24: Hrano.
25: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
27: Návykový látky až po samotným přelnu.
28: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
30: Pojďte se podívat.
31: Dej do ní svoji nabíječku.
32: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
33: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
34: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
35: Ty prďo.
36: Wow.
35: Prosím.
34: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
36: Akorát ho chytit.
37: Zaujímavé.
34: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír. Rád bys

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
2: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
8: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
9: Asko nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
12: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje mastnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. mBank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
15: Testujem.
16: To je dopravác.
17: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000. Tatart.
18: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
19: Kate, pojistku prosím.
18: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
9: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
20: Moniku Bagárovou,
19: Jakuba,
20: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
20: Miký,
19: Tereza,
20: Maškova,
19: René Dan,
20: Monika Tymková,
19: Petr,
20: Švancara,
19: Martin,
20: Hrano.
21: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
23: Návykový látky až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: Dej do ní svoji navíječku.
28: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
29: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
30: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
31: Ty brďo.
32: Wow. Prosím.
30: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
33: Akorát ho chytit.
34: Zaujímavé.
30: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

맞아.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza.

0: jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
1: Šemku? Jenom jsem z okresu.
2: Z Finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
1: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polepuje, no.
3: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
0: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Fio.
4: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
7: Totár pořádá Maxi výprodej.
8: Tyjo, to je neskutečná šance.
9: Maxi výprodej.
10: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač Eta Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovač

0: posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
1: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
2: Asko nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Už dnes ve 22 hodin.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelomu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Jo, ty vole.
1: Dobrý, hele, slyšel jsi, že basák zvohnul, to je hluchej.
0: A to byl vždycky, ne?
1: To je.
2: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
2: No, ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba ne. Nazhle.

0: jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. mBank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj.
11: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
12: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
13: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
14: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte.

0: pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To je dopravář.
7: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
8: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
9: Víte u nás v Naked Attraction.
10: Někdo říká, že je láska slepá.
11: Tam něco vidím.
12: Pěknou dlouhou předkošku.
11: Masakr.
10: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
9: Wow, pěkně.
10: Naked Attraction Česko a Slovensko.
13: Tenhle pohled miluji.
10: Už dnes ve 22 hodin.

0: Mamut je jen jeden. Tebex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

Už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
4: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám

0: Směří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně. Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou. Stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
2: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
3: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
5: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
6: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
7: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
8: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
10: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní cena pro všechny. Coca-Cola 1,5 litru za 29,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
11: Co to je za hvězdu?
12: To je Sirius.
11: Ale ne ta druhá.
12: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
13: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
12: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
14: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
17: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
18: Dualipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
19: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
5: Okay.
11: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfekt.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Očko tě zve do kina.
9: Slibuju.

0: Kids Trolli.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bakárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Miki,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
0: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
3: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
5: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
11: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě.

0: je na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
1: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Chillin Orange se vyvážím in PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta máslo a Gambrinus desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Co to je za hvězdu?
8: To je Sirius.
7: Ale ne ta druhá.
8: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
9: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
8: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
10: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: jasný, chytit troly.
1: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

jsem splétá, do mle tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a lenných cigaret.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: banka.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: V Tetě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea.

0: další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro 2x lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
8: Testujem.
9: To je dopravác.
11: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
12: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
13: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj.
15: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
16: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
17: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
18: Red Bull vám dává křídla.
19: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
20: Kate, pojistku prosím.
19: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
21: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
22: Očko tě zve do kina.
23: Slibuju.

Jetzt

Veď život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

0: jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Kam ta tržba mizí?
3: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
2: A dost.
3: Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. mBank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
9: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
10: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
12: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
14: My si půjčíme bezpečně.
13: Tady podpísek.
15: Ne, ne, tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
16: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
17: Ano?
18: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
19: své peníze převést na bezpečný účet.
20: Kdo volá? Brankář?
18: Bankéř.
20: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
19: A mi řekni, co chci, že?
20: Nemáte? Tak tu máte.
4: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
21: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
22: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
23: Totál pořádá maxi výprodej.
24: Tyjo, to je neskutečná šance.
0: Maxi výprodej.
14: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Tady se vám blíží splátečka.
23: Ale nestraš.
24: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
25: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. Forever you.
26: Očko tě zve do kina.
27: Slibuju.

休み引きつつ

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal,

co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu má

0: 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.

0: banka.
1: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
4: ASKO Nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
9: Děti, jídlo!
10: To nemusíš.
11: A co si můžu dát já?
10: Všechno, kde je vlaječka.
12: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
13: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.
14: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
15: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
13: Biohovězí burger Nature's Promise za 99,90 nebo biomarinovaná pečeně za 139,90. Albert.
16: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
17: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik bylo?
18: A běhej, rozpohybost třeba.
17: No makej.
19: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
13: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Bio Camembert Nature's Promise za 29,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
20: Totál pořádá Max.

0: Tyjo, to je neskutečná šance.
1: Maxi výprodej.
2: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
4: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert. Rád by svojí holku na večer.

0: Commerzbanka.
1: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
2: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
3: Připravte na to svou mysl.
2: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
4: Ale proč se držet při zemi?
2: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
1: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
0: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
1: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
3: Nevyrábíme auta.
4: Cože?
3: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
6: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Trénujeme na Mexiko.
8: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
7: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
9: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
10: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
11: Maxi výprodej.
12: To je šance.
11: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
13: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
14: Už jsem myslela, že někoho máš?
15: Mám. mBank.
6: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
16: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
17: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.

0: Jakeu 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeu.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, madeleine v plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.
3: Víte u nás v Naked Attraction.
4: Někdo říká, že je láska slepá.
5: Tam něco vidím.
6: Pěknou dlouhou předkošku.
5: Masakr.
4: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
5: Wow, pěkně.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: tenhle pohled miluji.
1: Už dnes ve 22 hodin.
2: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus. Okamžitou úle...

Znovu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba hořčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
4: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
7: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
8: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
9: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou. Stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
10: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
16: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
17: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1.

0: Afitali.
1: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
2: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice a sherry rajčata za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
5: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
6: Perfetto?
5: Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
7: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Co to je za hvězdu?
9: To je Sirius.
10: Ale ne ta druhá.
11: To je Pulirapid.
12: Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
13: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
12: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
14: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Už dnes ve 22 hodin.
5: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Jsou tu poslední dny Allegro.

Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.

0: banka.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
4: Asko nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
7: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
6: No tu sousedovou přece.
7: Proč?
6: Ne, líbí se mi.
8: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
7: Mě už nemiluješ.
8: Ale miluju.
7: Ne.
8: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
9: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
6: FIO!
10: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
11: Totál pořádá Maxi Výprodej.
12: Tyjo, to je neskutečná šance.
13: Maxi Výprodej.
14: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Děti, jídlo!
16: To nemusíš.
17: A co si můžu dát já?
16: Všechno, kde je vlaječka.
18: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
19: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.
20: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
19: Biohovězí burger Nature's Promise za 99,90 nebo biomarinovaná pečeně za 139,90. Albert.
22: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
23: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
24: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
25: Jíst zdravě jde.

0: Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Bio Camembert Nature's Promise za 29,90 nebo bio olivový olej za 139,90. Albert.
1: Očko ti doporučuje.
2: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
3: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
4: Ty brďo.
5: Wow. Prosím.
3: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
6: Akorát ho chytit.
7: Zaujímavé.
3: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Kaufland.

0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
2: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
3: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
0: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 14,90 Miller Riso a Birel nealkoholické pivo za 13,90. Tesco, počítejte s námi.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Co to je za hvězdu?
9: To je Sirius.
8: Ale ne ta druhá.
9: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
10: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
9: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
3: Okay.
2: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
8: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
9: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horčík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. mBank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
8: Já taky.
9: My taky.
10: Já taky.
11: Úsměv.
12: iPhone.
13: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
14: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnoutjde.cz.
15: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o

I přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě jednou.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba horščík Natios s vitaminem B6 nebo kloubní výživu Alavis pro přirozenou podporu kloubní chrupavky. Co do půlnoci objednáš? Ráno

0: 10390. Kaufland.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravář.
4: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
5: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
6: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
7: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
6: No tu sousedovou přece.
7: Proč?
6: Ne, líbí se mi.
8: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
7: Mě už nemiluješ.
6: Ale miluju.
7: Ne.
8: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
9: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
10: FIO!
11: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
14: Co to je za hvězdu?
15: To je Sirius.
16: Ale ne ta druhá.
15: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
17: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
15: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
18: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
19: ASKO Nábytek.
20: Žijeme to s vámi.
21: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
22: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na matrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
24: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
25: Již od pondělí šery rajčata keříčková koktejlová 400 gramů za pouhých 39,90. A česká salátová okurka jeden kus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
26: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
27: Děti, jídlo!
28: To nemusíš.
29: A co si můžu dát já?
28: Všechno, kde je vlaječka.
30: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
31: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou před košku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Už dnes ve 22 hodin.
5: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: ledové osvěžení jednoduše, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu termohrnek z nerezové oceli Silvercrest za 129,90. Výrobník ledu Silvercrest za 1299 korun. A výrobník sody Gaia Black Soda Stream za 1090 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
8: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
9: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
10: Volkswagen.
11: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
14: Ten den změnil úplně všechno.
15: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
17: Bydlím vedle. Ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
15: Záhada, co?
18: Ty už mě nemiluješ?
19: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
4: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
5: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
7: Aha, jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
10: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
20: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
21: Velké vítězství může začít malým gestem.
22: Už jsem myslela, že někoho máš?
23: Mám. Mbank.
21: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
24: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
25: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
26: Víte u nás v Naked Attraction.
27: Někdo říká, že je láska slepá.
28: Tam něco vidím.
29: Pěknou dlouhou předkošku.
28: Masakr.
27: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
26: Wow, pěkně.
27: Naked Attraction Česko a Slovensko.
30: Tenhle pohled miluji.
27: Už dnes ve 22 hodin.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů.

0: Když něco, tak Allegro. Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. mBank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: V Petě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pletivé kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
8: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
9: Kate, pojistku prosím.
8: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj.
11: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
13: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
14: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
13: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
16: Testujem. To je dopravář.
18: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
19: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
20: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje mastnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.

úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
3: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
4: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
3: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
3: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Já vás biju ještě.
6: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
7: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
8: Volkswagen.
9: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
10: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
11: Ten den změnil úplně všechno.
12: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
13: Všechny stopy vedly na jedno místo.
14: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
15: Záhada, co?
16: Ty už mě nemiluješ?
17: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
18: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
19: No to půjde těžko bez křídel.
18: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
19: Aha, a jak asi?
18: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
19: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
20: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
21: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
22: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
23: Očko tě zve do kina.
24: Slibuju.

Yasmin, şey git

tam hodně. Nikto mi nebude hovorit, čo si mám dovolit, jak se mám chovat. Znova opakuje, nikto mi nebude určovat scénář, záujem nemám dík. Nikto mi nebude kázat, dokázajky vjázat ma, nehajte blázna. Nezmením postoj na 100 pro, takže je čas prestať veriť na zázrak. Dík, nikto.

0: Hej, čau, Soňa. Ako sa máš?
1: Čau,
0: ako
1: dobré,
0: sa máš? Dobre, to bude. Oh, ďakujem.
2: Tak, let's go. Sputnik, Rider, Serpose, dnešný obletok.
0: Smontuju ti skříň, vyměním ti žárovku, protože s tím těhají zl...
1: Skoro 8 milionů poslouchů na Spotify.
0: To je, tak to ani nevím, ale tak to je dobrý. Můj Instagram je jako fakt zlo. Nějaký divný, postižený, bizarní jako lidi. Máme připravený projekt s Painem.
1: Tak?
0: A jsem třeba taky něco vznikne. Jako Lukáši bude se házet, jako, to si nemusí. Máme tady obleček, bazera keťáka, Bertova a půjdem. Tak když jsme našli nějaký torzo třeba do klipu nebo na stage, třeba na hot taky. Ale ptala se svět. Těma zprostěrnama mě možná, když si trošku inspiroval jako ten Cold. Cedil je velký, ale telefon nebo prostě. To se doma budu bát, až vyjde z týdě.
1: Pojďme se teraz pozrieť na vašich fans.
0: Jo, to jsou blázni.
1: Viděla ho tvoje máma?
0: Viděla, byla v kině, pohodě, byla pyšná, že má syna herce, že jo.
1: Byl jsem nezodpovědný kripl, teď jsem trochu míň.
0: Jo, tak to je pravda asi, no.
1: A saltičkou umíš?
0: Jo, no počkej, ne, jako na zemi ne, ale do lidí to umím, že jo.
1: Ahojte, právě sledujete Oblek Talk. A dneska je mojím hostem Sputnik.
0: Zdravím.
1: Děkuju
0: za pozvání, do pohovoru.
1: Do pohovoru, vítaj
0: na pohovoru,
1: uvidíme, či prejdeš alebo ne, tak sa snaž. Jak sa máš?
0: Hele, mám se skvěle, krásný den, trošku vedro, ale já jsem zvědavý, co na mě máte přichystaný.
1: Čo Roxy, sedíme tu na stage.
0: Roxy, hele, vybavuje se mi tady spousta pradávnejch vzpomínek na náš koncert, takže přímo tady letěl Lilliput takhle. Takže jo, je super.
1: Budeme mať aj videjko, dostaneme sa k tomu.
0: Spávky na místě činu, takzvaně.
1: Teším sa na to. A začneme ale klasicky našou rubrikou First Time v rapu. Ty už si trošku naznačil aj v aute, ale prvý hiphopový track, ktorý si počul.
0: A jak jsem říkal v tom autě, tak jakoby první album jako rapový, který jsem dostal, tak to jsem dostal od táty nějak k Vánocům, když jsem mu řekl, že prostě jako se mi nějak líbí rap a tohle, že bych jako chtěl něco od něj. Tak mi poslal album normálně Tupaka Greatest Hits, dvoudiskovou nějakou jako edici. A takže to jsem se jako jel a to bylo moje jako seznámení s rapem celkově. Takže to asi byl takový první jako nějaký track.
1: To ti bylo kolik?
0: To je mohlo být třeba nějakých možná by mohlo být třeba 8, nevím, mezi 8 a 10, něco takového. Takže asi tak, no.
1: No a první rapový idol? Ten samý?
0: Asi ten samý, jako co se týče těch zahraničních, tak asi Tupak, no. Já vím, že když jsem byl jako menší a říkal jsem si, jako začal se mi to líbit ten rap, tak jsem nějak řekl tátovi, ať mi

0: Vlastně, že chci jako prostě, ať mi koupí nějaký repový jako CDčko, nevím, k Vánocům nebo k něčemu takovému. A frajer mi prostě přines dvoudiskový CDčko, The Greatest Hits prostě od Tupaca, takže to jako, na tom jsem vlastně jako odchovaný nejvíc z těchhle těch Americk. Jakože žádný Eminem tohle z toho, ale je to tam.
1: No a z Česka jsi si šel koho?
0: Z Česka? Jel jsem si nejvíc asi Jamesa Cole, no. Právě.
1: Hezky, toho mají rada, ale jaký byl tvrdý.
0: Takový jako dobře drzej, měl takový jako prackovský hlas správnej, takže to mě bavilo. No.
1: Dobré punchliny.
0: Přesně tak.
1: A čo prvý rapový koncert, na kterém jsi se byl pozrieť jako divák?
0: To bylo asi, když mi bylo třeba 16, tak jsem byl na Logicově, na křestu alba Hráč roku 3 normálně. Takže to byl asi můj první jako rapový koncert.
1: Tě to mal?
0: Měl to v Šapo normálně. Mm. Jsem tady měl kousek vedle toho školu, takže to byl takový asi jako první zážitek, který si pamatuju. No.
1: Čo tvoje prvá studio session?
0: Jako bylo že ve studiu, nebo kde jsem jako poprvý nahrával?
1: Kde jsi poprvý nahrával?
0: Poprvý nahrával, tak to bylo určitě, to bylo podle mě v Podolí u Cyrila, u Filipa Málka. A já jsem investoval všechny nějaký peníze, které jsem jako tehdy měl do mikrofonu. Konečně jsem jako prostě neprodal všechny prachy jen tak, ale koupil jsem za to mikrofon. A řekli jsme si, že nahráme jako nějakou kravinu, takže jsme se podle mě nějak jako ožrali ve třech ještě s Berlínem. A dali jsme si nějakou jako totálně retardovanou seš, když jsme nahráli podle mě nějakou kravinu, co byla jako absolutně nepoužitelná, ale jako tam to nějak začalo. No. Bylo to vlastně celý jenom o tom, že se šikanujeme, vždycky šikanuješ toho, kdo nahrává, a takhle se to jako střídalo. Ale jako vzniklo z toho tohle výsledku, no. Takže tak.
1: A čo tvoje prvá show?
0: Moje prvá show, ta byla ve Stormu, když nás pozval Skinny Barber se Skyclub Beneluxem, aby jsme byli jich předskokani. Takže to byla moje první show, jelikož už oni měli nějaký jméno, tak vlastně i my jsme tam měli docela crowd a vlastně lidi vlastně docela znali naše texty, takže vlastně jako první show to byla docela dobrá show, jako když si to vezmu s porovnáním třeba někoho jiného, komu přijde jako nějakých 5 lidí na show a tak a je to takový nejistý, tak první show vlastně byla hodně, hodně dobrá. Jako.
1: A už jste dostali zaplacené hned za tu show?
0: Nedostali, každý jsme dostali litr, ale byli jsme
1: to
0: rádi,
1: dobrý,
0: že jo.
1: Proto,
0: jo ale super, jako hlavně pro nás to bylo znamení toho, že jako nás fakt lidi poslouchají a že prostě přišli na ten koncert jako nějaký fakt možná i kvůli nám, protože jak říkám, znali texty, takže tak.
1: A prejdeme si pěkně tvoju hudobnú kariéru od začiatku až po teraz, okay. Ale ešte predtým, než sa vrhneme na hudbu, tak by som rada začala YouTube kanálom Milujeme Párno, pretože ten vznikol ešte pred tvojimi Jasne. Prvými trackmi a je tam veľa virálnych videí aj okolo rapovej scény. Poďme si pustiť vystrižok.
2: Sme perfektní úroveň na vysoký potenciálu s lidma, takže spoliháme na vás.
0: No hele, tak tohle je kanál, který měl Cyril už strašne ako dlouho aj předtím, než my sme sa ako vôbec poznali. A sbíral tam takhle jako bizár různý a tak, což jako měl tam jako totální klenoty, to vlastně onej vlastně vytáh jako Kotlára, tak jako teďka všichni znají, tak to je vlastně díky Cyrilovi, protože prostě Cyril ho hodil na ten kanál, založil mu i stránku na Facebooku Kotlár Security, tak je to všechno jako vyplnilo z něho. A vlastně až potom, když jsme jako chtěli vydávat tracky, tak jsme si řekli, že to rovnou šoupneme asi na tenhle ten kanál, protože už to mělo nějakou jako sledovanost jako odběratele. Takže vlastně kvůli tomu vydáváme furt na tomhle kanále, kde jsou jako tyhle ty bizáry a tak. A to tam jako všechno je furt tyhle
1: ty videa. Je to tam všechno, jo. Jsou tam nějaké prostě reakce na Smeka a takéto věci tam jsou. A ty si teda se do tohto nezapájal, do těch bizárů, že to byla Cyrilova práce a ty si
0: ale
1: potom až
0: předtím, začal... Ale samozřejmě my jsme tím jako taky žili, ale jako ty, on s tím začal už dávno předtím, než jsme se jako nějak poznali a tak. A pak jsme tím jako samozřejmě všichni žili jako bizarníma hiphoperama, těmahle svýma věcma. To nás tak nějak jako utvářelo, si myslím, jako tu naší hudbu a tak dál.
1: No pojďme se na to mrknout, protože 2016 Sputnik freestyle na tomto YouTube kanále.
0: OK.
3: Schovem sedačku, střelím tvou mačku, mám tvoje jméno, tvoji vysačku, tvoji hnusnou trávu, schovej tu s***čku, spadni do hajzlu, už to nesáču, ej.
0: To je hard job.
1: Ty normálně věš ten text?
0: Tohle jsem se uměl, protože jsem se to nedávno pouštěl, jak mi to někdo poslal, tak jsem se to trošku zopáknul a jako docela, když se na to kouknu, tak je to jako docela heavy, to, na to, že mi bylo nevím kolik, tak docela to tam sypu. Jako,
1: akorát tam není nic vidět na tom videu.
0: No jasně, tak je tam vidět Filip Černý Brejlík, jak tam jako za mnou hypí. Ale je tam vidět, když jsi to pustila trošku jako víc blízka, tak bys to viděla, ale Ale jo, jako docela dobrý za mě. No, to byl tak dobrý, tak tohle to vlastně možná jako začátek úplně mýho jako rapu, no. Jako co jsme tak nějak, vlastně tohle to je asi.
1: Tak jsme to vypatrali, jako by tvoje prvá věc.
0: To jste vypatrali.
1: A v podstatě už vlastně ten smer té tvorby ostal stejný už od vtedy.
0: Jakože myslíš tvrdý rap prostě.
1: Tvrdý jako rap, ty texty.
0: No jasně.
1: Hento toto.
0: To bylo jasný.
1: Kde jsi se vlastně inspiroval, že chceš robit něco také, jakože nahraně, ty texty, ale trošku sprosté, kontroverzné, ulečené?
0: Tak jako těma sprostěrnama mě možná kdysi trošku inspiroval jako ten Cole, protože mi přišel takový nejsprostší jako ze všech těch interpretů, který tady byli v tu dobu. Asi jsme si říkali, že to je věc, která tady jako chybí nějakým způsobem.
1: To jsem si
0: jako
1: právě říkala, že či to nebylo ten důvod.
0: Že se jako všichni báli jako říct nějakou fakt prostě jako a tak. A my jsme si řekli, že to jako je právě potřeba jako být hodně explicitní a takhle jako no. A já nevím, hodně lidí říkalo, jako, že to právě není cesta, že jako díky tomu, že to je takovýhle, tak jako, že kvůli tomu jako neprorazíme a tak dál, ale povedlo se to.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Bila.
8: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
9: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
10: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
12: Aha, a jak asi?
11: Ale tati, prostě se napijem. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
13: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
15: Ten den změnil úplně všechno.
16: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
17: Všechny stopy vedly na jedno místo.
18: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?

0: Balí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Love in my car. Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
0: Tam něco vidím.
2: Pěknou dlouhou předkošku.
0: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
3: Tenhle pohled miluji.
1: Už dnes ve 22 hodin.
4: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Tak poďme na ten tape, pretože číselne, keď sme sa na to pozreli, tak to vyzerá, že to má najlepšie čísla vlastne tento
1: Jasně.
0: album. A bol to moment, kedy si sa začal hudbou naplno živiť?
1: Určitě ne. Ale jako jsou tam takový ty jako hodně známý pecky, veď, ale ne, tím jsem se rozhodně nezačal živit. Tím jsem jako bral až nějakých pár tisíc, ale jako v tu dobu to o mě, v tu dobu to jako o tom ani nebylo u mě. V tu dobu mě jsem to dělal jako fakt čistě, takhle jako já to furt dělám pro radost, jo, a kačky jsou ale samozřejmě super. Ale takhle v tu dobu mě ani napadlo, že bych se tím jako někdy teoreticky mohl živit. Nebo jako, že byl to nějaký takový cíl, ale jako pochyboval jsem o tom tak trošku. Nicméně, chceš vědět, jako kdy jsem se tím jako začal
0: Určitě.
1: Živit? Ne? Jo, no tak to jsem začal asi po tom albu Rakeťák.
0: Okay.
1: Jako začaly chodit jako docela prachy a tak.
0: Co jsi robil předtím?
1: Předtím dlouho jsem makal na horolezecký stěně, stejně jako Berlín, stejně jako PAF makal, stejně jako MC Hříves a tak dál.
0: Takže umíš lozit?
1: Uměl jsem, teďka jsem strašně línej.
0: A se nedá zabudnout, ne?
1: Já nevím, asi jo, hlavně od té doby jsem si přesek jakoby šlachu katanou při jedný naší jakoby kalbě tady. A právě jako když jako nějakou další dobu visím za ten prst, tak to jako cítím a je to takový, ten prostředníček je zrovna takový docela důležitý u toho. Ale jako hele, něco bych zvládl, ale rozhodně už nejsem tak goated, jako jsem byl jako předtím. Ale chvíli mě to bavilo, to jo. A hlavně další věc, že já jako ještě furt pracuju doteď. I když jako mě hudba živí, tak hele, makám v Tyršově domě, což je sídlo sokolský obce, český obce Sokolský.
0: Mm-hmm.
1: Mám tam jako na starosti e-shop a dělám tam takový udržbářský práce.
0: Okay.
1: Takhle jako hudba by mě uživila na pohodu, ale byl bych moc takový bezprizorní. Jako
0: chápu.
1: Já potřebuji tohle, to mě donutí aspoň třikrát týdně vstát nějak a tak.
0: Takže tam máš nějaký jako part-time?
1: Yes, je to tak. Akorát třeba čtvrtek, pátek na pohodičku a nemám v plánu s tím vlastně končit. Kdybych dělal mega měsíčně, tak bych tam stejně byl, protože mě to drží jako ve střehu trošku.
0: Takže jsi aj taky kutil?
1: Dalo by se to tak říct, no.
0: Čo tak umíš, co jsou to aj také?

0: Ale většinou,
1: když někdo... dobrý v domácnosti například, že tak veš
0: jako smontuj ti skříň, vyměň ti žárovku, vyčistím ti hajzlek, ale to je klasický chlapský věci. No, ale jako ne, jako nejsem nějaký extra instalatér zase, to ne.
1: Nějaké tě, také ty hličky nebo obklady by si věděl porobit?
0: Tak já se zvládnu.
1: Hej?
0: Tak já se zvládnu. Zvládnu vyštukovat něco, jako. A to by měl umět každý chlap, jako, co si bude.
1: No. Jsem minule vrtala poličku a moc to nedopadlo.
0: Jo, tak to nejde těžký zrovna. Tak si když tak, na to potřebuješ chlapa doma, že jo?
1: No vybyla se mi hlavně ta vrtačka.
0: Jo, tak si měla nabít, ty vole, jako víš.
1: No nemala jsem nabíjačku právě, že?
0: Jo, takhle. Tak to je konec, no.
1: No, tak to je konec, takže tak, nevisí. No, každopádně vravil si, že na tomto albume je veľa hitov. Mm-hmm. Pojďme si pustit jeden z nich. Ne, jak Brity, já si proto to dlobím jak 10 armád.
0: Pořízký večer, bat ilegal, rytmy. Vídrž jak Amy na tahu 4 rytmy. Nahodím zen a konečně zarvu, no jasně.
1: Skoro 8 milionů posluchů na Spotify.
0: To je, tak to ani nevím, ale tak to je dobrý.
1: Akože vy máte ale velké čísla na těch
0: trackách. To docela, ale já se právě na to kouknu jako jednou za čas, takže vlastně nemám na tím nějaký extrémní přehled, ale 8 mega, to je super.
1: Akože je to docela haus, já jsem taky pozerala, že až na ako veľa trackách máte fakt akože miliony.
0: No, to je hustý. To je hustý. Vidíš to, no. Je to tak prostě. Jako znamená, tenhle ten track jako běží na shows doteďka. Je to takový jeden z těch fakt jako klubových bangrů, který jako fungují a budou fungovat vždycky. Akorát to teďka tolik nehraju, když je jako CDL zavřený, ale těším se, až vyleze, to dáme spolu, no. Celkově jako moc nehrajeme tracky přesně z tohle alba, protože prostě chci na to mít jako CDL, že jo, abych to hrál s ním, takže... Ale jakmile bude venku, tak se máte na co těšit. Všechny ty staré věci jako půjdou určitě.
1: Každopádně Britney, Královna bizárov zahraničí. To jsou tvoje oblíbené postavičky, také jako bizár postavičky aktuálně.
0: Přesně tyhle ty Amy, Britney. A jako docela mám rád i takový ten, mám rád Jacksona, že jo, tu dobu, když byl fakt rozpadlej, ale jako samozřejmě předtím, ale všechny tyhle ty jako bizární postavy jako popu, Madonu mám taky rád, že jo. To jsou všechno jako, to jsou
1: taky
0: všechno
1: taká ikony. Madonna dneska trošku tady s tými...
0: Jo, no to víš, no. Královna erotiky, jo. Jo, jo.
1: A čo český a slovenský bizar?
0: Hele, slovenský zas tolik nakoukanej nemám, ale český miluju, že jo, jak říkám, jako na tom kanále milujeme pár, je toho spousta.
1: Nejoblíbenější hláška nějaká?
0: Sundej boty, klasicky, že jo, to je ono prostě. Sundej boty. To je hrozně moc, to je hrozně moc.
1: A ty tak v volném čase si pozeráš ty bizary, alebo si například v takom algoritme na sociálních sítích, nebo jak to ty máš s tím bizarem?
0: Ale jako můj Instagram je jako fakt zlo, tam jako není nic jiného, než nějaký divný, postižený, prostě bizarní jako lidi a už mi to popravdě docela jako leze na hlavu, ale nemůžu s tím prostě přestat, jako prostě můj život je bizár a prostě bude to bizár, no.
1: Že jsi závislý na bizáre?
0: Jsem docela závislý na bizáru. Jako potřebuji každý den si pustit nějaký kvalitní jako bizár, bez toho to jako není ono právě.
1: Co to v tebe robí jako ten bizár, že aký no, pocit uspokojení?
0: Řeknu si, že ten život je fakt zajímavý prostě, jako, že se něco takovéhohle jako děje ve světě, víš co? To je asi hlavní, že jo. A jako, proč se nezasmát, že jo?
1: Ale chápu, no, proto si občas pustím Zámenu manželiek. Mm-hmm. Lebo prostě taky to je fascinující vidět, jako někdo přemýšlá, alebo čo někdo je schopný urobit.
0: Jo, je to ústý. A tak si půjdu díl Výměny manželek s Papa Finem, s ostravským raperem Papa Finem.
1: Co nedělal asi.
0: Ten je nejlepší. Jako.
1: Jo? Sériu
0: jako
1: nevíš?
0: Moc dílů jsem neviděl, ale tenhle jsem viděl třeba třikrát. Že to je
1: a nevíš, a sériu?
0: Nevím, ale napiš tam, je to Emilie a Andrejka. Podle mě.
1: Emilie a Andrejka.
0: Emilie a Andrejka.
1: Takže tip pro všetkých, to si chcete pozrieť bizár za
0: mnou. Papa Finem největší. Super.
1: No a pozeráváš nějaké takéto jakože bizarné shows? No, například reality show a tak, to je taky bizár.
0: Reality shows, to mi moc jako nejde, no. To mi moc nejde, jako je to právě asi málo bizarní na to, abych na to koukal, no. Nebo jakože někde jako si třeba dám tu výměnu, jo, ale jako to je fakt jako jednou za uhrák. A nevím, no. Třeba jakože bych se koukal na nějaký Survivory nebo na něco takového. Jako
1: to zrovna není bizár.
0: Jo, no to není, no. Jako, ale tak jsem teda bizár, jako.
1: Já nevím, ta růža pro nevěstu celkom.
0: Jo, tak ta to nemám. Jako, na to zase nemám. To už je takový bizár, že... Nevím, no.
1: Tam je docela.
0: Hele, kouká na to mladá a jako nutí mě do toho a možná tomu někdy podlehnu, ale zatím se to nestalo.
1: Tam byly dobré hlášky, teda měli nějaký vědomostný test a pýtali se, že čo je těžší, že či kilo cukru alebo kilo železa. A holky no, určitě kilo železa.
0: Jasný, železo, že? To je jasný.
1: Vyšlo tipné. No dobré, pojďme se presunout na tvoj prvý solový album, Rakeťák.
0: Yes. Tematicky tady.
1: Tematicky. Takže ono to celkovo mi přijde, když jsem se pozerala, jako čo se týká nějakých fitov, alebo hostovačiek,

0: Tak celkom mi príde, že si taký trošku ako keby odstrihnutý od tej scény, ne? Že vy si držíte tú
1: Jsem,
0: svoju
1: tohle jsem,
0: partičku.
1: protože asi na tom jako docela zakládám. My jsme se jako vždycky říkali, že, nebo jako to byla ta asi filozofie toho, že si nechceš dělat fame přes jako větší jména nějak, že daleko jako lepší pocit to máš, když si to jako vydobudeš jako sám, tu fanbase. Což jako samozřejmě na tom albu mám jako feed od Řezníka, ale to je zase něco jiného, že to je člověk, který ho jako absolutně, absolutně cením, hlavně po jeho jako filmový stránce, filmové tvorbě a tak, to je prostě věc, na kterou jsme přesně s Cedlem jako vyrostli. To je jako nejvíc, takže to jsem si prostě odpustit jako nemohl,
0: Mám
1: rozumíš,
0: tu
1: to
0: citaci tvoju. S Řezníkem jsem chtěl něco udělat už dávno, jelikož je to jeden z mála lidí v Česku, kterého cením.
1: jo. Jasně no, tak to je vlastně ono.
0: Je někdo další, koho ceníš ze scény?
1: Ale jako momentálně co se týče rapu, jako asi jako mám rád nějaký lidi, ale zase ne tak, že bych je tady jako vyjmenoval, že je vyloženě cením. Jako
0: OK.
1: kromě kluků od nás samozřejmě, ty cením. Mám rád přes, jako hele, dobrý, mám rád přesně HDS, mám rád Řezníka. A jako jsou lidi, kteří se jako poslechnou třeba, ale že bych jako se na tom ujížděl, tak jako to třeba ne. No.
0: Ale pustíš si například, nevím, keď Izo vydá něco, abo
1: To si
0: Shein,
1: ne, to se ne, to, to
0: Smek,
1: se
0: pustíš
1: nepouštím,
0: si
1: to
0: to?
1: se nepouštím. Hele, Smeka jsem jako měl hodně rád. Já vlastně furt docela mám rád, i když taky vlastně není co teďka vydá, protože přesně se jako po tu českou scénu jako moc nezajímám. Ale jako na Smekovi jsem samozřejmě taky jako docela vyrost. Jako, že byl jsem třeba na 4 jeho koncertech a tak minimálně. A užíval jsem si to, že to byla jedna z mála shows, kde jako ty lidi fakt jako měli jako mošpity a hypely, což jako jsem v tu dobu hodně vyhledával. Takže jako jo, já spíš jako cením ty lidi za nějaké věci, které dělali dřív, protože jsem to poslouchal, ale co se děje teďka jako v Česku, tak o tom jako přehled nemám, takže nedokážu říct, koho teďka cením a koho ne. Takže
0: A čo slovenská scéna? O té něco věš?
1: netuším vůbec.
0: Vůbec?
1: Netuším.
0: A
1: Vlastně
0: nějakého feláka tam
1: nevím
0: nemáš na
1: vůbec.
0: Slovensku? Z
1: Hele,
0: reperou?
1: nemám vůbec. Vůbec netuším. Nebo jak, ne, fakt nevím.
0: No a
1: Jako
0: keď...
1: znám jako lidi ze Slovenska, ale neposlouchám to, víš co.
0: No a keď například jdeš na festiák, dejme tomu to zrčeku, kterému se ještě dostaneme, a tak, kde je
1: Jasně.
0: polovica scény, tak jako pofeliš tam s těmi
1: No se
0: lidmi,
1: jo,
0: alebo se držíš
1: tak
0: boko?
1: jasně ne, ale tak když tam budu s těma lidma, tak naopak se s nima třeba poznám, že jo. A tak, nebo takhle, jako přesně radši bych si vždycky s těma lidma třeba, no vlastně kecám, počkej, kecám, cením Payna a cením Iceho ještě z té scény.
0: OK.
1: OK, tak ty cením. To jsem vynechal, nechápu jak, ale dobrý, tak ty cením, ty se jako poslechnu rád. A vlastně máme připravený projekt s Paynem. No s Icem třeba taky něco vznikne, uvidíme. Ale to, takže to jsou lidi, který mám jako rád. A samozřejmě, když budeme felit na Zrče, tak s nima pofelím. Třeba se tam i s někým domluvím na nějakém featu, ale rozhodně to nebude do té doby, než si s někým dám pivko a poznám, jaký doopravdy je. Takže tak.
0: Takže prostě ti záleží na
1: Na
0: tom, abyste
1: charakteru.
0: si sadli ludsky.
1: Jasně, přesně. Já nemůžu poslouchat nikoho, kdo mě jako osoba, to prostě to
0: Chápu.
1: nedá.
0: Rozumím tomu. Každopádně, čo ma u teba prekvapilo, tak človek by čakal tým, že vlastne žiješ tým bizárom, je to pre teba podstatné, tak človek by čakal, že počúvaš aj takú hudbu, ale Vauti si ma prekvapil a počúvaš rôzne veci, takže poďme sa mrknúť na to, ako to vyzeralo v Carforvej cestou do Roxy.
1: OK. Jako hodně toho, když se takhle něco vibím v autě, tak si pustím třeba Monkey Business nebo JAR
0: OK.
1: starý, abych si trošku jako odpočinul od toho rapu všeho. Tohle se jedu hodně.
0: Pečo?
1: To je Monkey Business Fairy Tail. Takový do auta, pak ti to jede dobře, víš právě. Takže tak.
0: A jestli zpěváš v autě a tak?
1: Docela jo. Ale nechtějí to po mně,
0: No.
1: že teďka zpívám.
0: Tak až při
1: Docela
0: čtvrté
1: jo.
0: pesničky.
1: Jo, jasně. Mám jako rád funky hodně, no. To je super. Docela jsem vyrost na Monkey Business a tak, takže... A Mankáče znáš teda vůbec?
0: Jo,
1: No.
0: znám. Byl jsi na nich?
1: Hele, nikdy, vlastně když jsem byl asi menší, tak mě na to nějak vzali rodiče, já hrát na nějakém festivalu a vlastně byl fascinovaný z toho, že uprostřed toho koncertu Matěj Rupert si sundal kalhoty, všechno, měl prostě jenom černý tanga a začal jako chrlit prostě boheň jako na lidi, tak jako z toho jsem měl velký
0: Počkej, jakože
1: zážitek.
0: odkiaľ ten oheň chrlil?
1: No normálně,
0: Z tých tank?
1: jak máš takový ty chrliči v ohni,
0: Jo, jakože zvuk takový...
1: napiješ se, ne, jako napiješ se, že nějaký ty hořlaviny a pak jako
0: Jakože
1: chrlíš
0: sus.
1: ty, no víš co.
0: Jo.
2: Cirkusářský kusář, ale neskoušel.
3: Zkoušeli jsme
2: různé věci, ale na tohle to ne.
3: Právě, to jste mohli teraz na ten cirkus.
2: No jasně.

0: Ale dobrý nápad.
1: Máš čas ještě na to.
0: Já bych se bál, že mi to doputuje do žaludku a chcípnu, že jo.
1: Musíš teda nějakému profikovi někdo to naučí, víš, že úplně samouk v tomto.
0: Tak jako to rovnou můžeme začít polikat mečet, jo, a všechno jako.
1: No do příštího roku.
0: Ale ono to nemá daleko k tomu, co tam děláme už teďka, takže docela v pohodě.
1: No a co tam děláte teda všechno?
0: Hele, jsou tam nějaký skákání do lidí non-stop, většinou tam jsou nějaký...
1: Liliputi,
0: přesně tak, tak jako stále držíme rekord, že jo, co se bude. To ještě nikdo tak nějak oficiálně nepřekonal, ale měl by, vyzývám.
1: Tak si já
0: Romina Nohavicu
1: od včera kometa.
0: K Nohavicu to asi taky jedem těžce, to zkýkám. Co od Nohavici?
1: Kometa, včera jsem to...
0: Kometu?
1: Ne, to je, hej, to je od Nohavice kometa.
0: Kometa je dobrá, a tak ta je taková, smutná, veď?
1: No.
0: A co třeba takovou jizvu na rtu?
1: Jizva na rtu je nádherná.
0: No, že jo.
1: To je krásná. Počkej, já to zvětu.
0: No, to je to zvětu.
2: Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované
0: pod... To je hlas, viď?
2: Ráno, co ráno, stejné.
1: A ty texty.
0: Jo, to je písničkář, no, pořádný. Škoda, že to byl trošku estébák, ale jako dobrý.
1: Krásné.
0: Ne, ne, ne.
1: Byl jsi na něm někdy?
0: Měl by se smát, ale mám úsměv Mickey Mouse. Ráda bych zrušil. Jo, jo.
1: Cože? Byl jsi na něm?
0: Nebyl, no, nebo? Já ne, možná jako když jsem byl menší, ale to se jako nepamatuji.
2: Asi jako v mauzoleu, ve frontě na mumii mám kruhy pod...
1: Tak pojď nám dať teraz něco z zahraničného repu, určitě teraz
0: baví. Zahraničního, ok, ale já mám rád hodně Young Medyho. To je frajer. Podařilo se mi, že jsem na něm byl na festivale Cloud nějak rok nebo dva zpátky, tak to byl jako takový můj velký zážitek.
1: Okay.
0: My jsme teda mimochodem viděli Bobbyho Šmurdu a tyhle jste jako jména, což...
1: Čeká, to je kde, ten Cloud?
0: Hele, v Polsku se to dělalo. V Polsku ve Varšavě normálně. Jako na moc takovýhle velkých festivalech jsem nebyl, takže tohle pro mě bylo jako velký zážitek. Celkově vlastně ani moc nechodím na koncerty někoho jiného, ne, jako než na ty naše, což bych měl změnit teda. Takže tohle to bylo velký, jo.
1: Takže tak to vyzeralo, Laute. Jsme zpět v Roxy a ty už si na začátku rozhovoru vravil, že tu se děli šialené věci. Konkrétně hádzanie Liliputom do dálky.
0: Hádzanie Liliputom do dálky.
1: A to je přesně ten rok 2023, v kterém se zrovna nacházíme. Takže jste se zapísali do české knihy rekordů. Nejdlhší hod Liliputom. Priamo tu na stage. A bylo to 19.3.2023.
0: Domácí úkol jako to.
1: Týpek merial 130 cm a hodili jste s ním viac než 3 metry, takže
0: tak,
1: pojďme se
0: tak
1: na to pozrieť, jako to vyzeralo.
3: Když se nás někdo v agentuře Dobrý den zeptá, jaký nejbizarnější
0: to na Instagram vlastně
3: české databanky rekordů vypsali, tohle je určitě jeden z adeptů. V rámci tohohle koncertu totiž došlo v pražském klubu Roxy k nejdelšímu hodu Liliputem. Dominik Balek hodil Lukáše Přidala do vzdálenosti rekordních 307 cm.
0: Jo, zabil.
3: Házený
0: na to, že to házel prakticky z místa, tak jako, to je dobrý.
3: A vážil 50 kg.
0: Paráda.
1: Ty jsi to zkoušel těž? Toto byla zkrátená verzia rozhovoru a pro celý rozhovor naběhajte na náš YouTube kanál, na náš repový kanál O Black, alebo na streamovací platformy.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

0: promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
3: Tak ještě prosím srovnejte děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
7: Nulka.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
12: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
13: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
15: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
16: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
17: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
18: Volkswagen.
19: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
20: No to půjde těžko bez křídel.
19: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
20: Aha, jak asi?
19: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
20: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
21: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
23: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
24: Ten den změnil úplně všechno.

0: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
1: Všechny stopy vedly na jedno místo.
2: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
0: Záhada, co?
3: Ty už mě nemiluješ?
4: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Vítej u nás v Naked Attraction.
7: Někdo říká, že je láska slepá.
8: Tam něco vidím.
9: Pěknou dlouhou před koštou.
8: Masakr.
7: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
6: Wow, pěkně.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko.
10: Tenhle pohled miluji.
7: Už dnes ve 22 hodin.

0: u Koťák Live. Talk show, kde každý díl končí potleskem a otazníkem. Někdy si říkám, že tanec je takový malý podvod na nás, běžné smrtelníky. V televizi a na sociálních sítích vypadá lehce a velice elegantně. A to si pak člověk vyzkouší doma a zjistí, že ten nejladnější pohyb, který vlastně dokáže vůbec vyprodukovat, je tak maximálně přiluxování. A říkám to jako někdo, kdo kdysi... Já jsem kdysi tancoval, víte? No. Přesně takovýhle potlesk si to moje tancování zasloužilo, jo? Takže chci říct, takhle, já jsem byl ve finále Československo má talent v roce 2009. To je jako je pravda. Ale zároveň uděláme takovou tichou dohodu, aby si to nebudete googlovat, slibujete, jo? Právě v tomto tanečním světě je doma náš dnešní host. Tancoval se světovými hvězdami, což zní úžasně, dokud si neuvědomíte takový jeden fakt, že oni často museli držet krok s ním, ne on s nimi. Dámy a pánové, přivítejte muže, který tancoval s hvězdami a přesto zůstal sám sebou. Pro mě osobně jednoznačně legenda. Filip Jankovič!
1: Dobrý večer.
0: Filip Jankovič, Filipe, prosím tě. Já jsem si uvědomil, že tě sleduju a vím o tobě tak strašně dlouho, že mám pocit, že nejsi Slovák.
1: Já jsem právě přemýšlel nad tím, jestli mám mluvit dneska česky nebo slovensky.
0: Ty jsi musel někdy mluvit česky, protože já, když jsem tě viděl, že mluvíš slovensky, tak jsem byl zaskočený, že mluvíš slovensky.
1: Ano.
0: Nic teda jako nic proti Slovákům skoro, ale...
1: Hele, já mám takový problém, že když na mě třeba někdo mluví italsky, tak já hrozně chci jakoby mluvit s ním v tom jeho rodním jazyce, že jo? Takže když prostě slyším češtinu, na které jsem vyrůstal, tak jsem automaticky začal mluvit česky, že jo? A jelikož tady žiju už prostě nějaký ten pátek, tak mi to prostě přijde přirozený, i když ty Slováci mě kvůli tomu hejtujou.
0: Slováci tě hejtujou kvůli tomu, že mluvíš česky?
1: Hodně.
0: Prosím tě, včera jsme tady měli takovou jednu velice nesoudnou dámu ze Slovenska, která tvrdila, že mají lepší dubbing Harryho Pottera, než je česká verze. Co? Ta pošetilá žena. To nesouhlasíš, že ano?
1: Hele, já jsem byl teďko na Slovensku 3 dny zpátky a něco jsme pouštili s rodinou. A ptali se mě, v jakým dubbingu to chceme koukat. A já jsem se na něj podíval,
0: jakože... Taky test, možná, ale...
1: Já jsem se na něj podíval, jako to je vůbec nějaká otázka. Samozřejmě, že po česky. Já nenávidím slovenský dubbing.
0: Ohnivá strela. To je
1: Sám skvěl... doma. Slyšel jsi Sám doma ve slovenštině?
0: Ne.
1: To je peklo.
0: Počkej, tak to by mě zajímalo, jak řeknou Harry, jdu do baráku. No.
1: Harry. Idem do baráku. Ono to vlastně všechno zní tak hrozně trapně pro mě.
0: No taková, zkus říct, sírová pizza a jenom pro mě.
1: Sírová pizza a iba pre mňa. Víš? Ta čeština má nějaký ty koule za mě, víš?
0: Koule máme.
1: Ale zase nadávky jsou ve slovenštině víc trefný.
0: Jaká je tvoje oblíbená slovenská nadávka? Třeba my jsme byli v Survivoru a tam kolega Urbaňák, oni ho teda chvilku potom hnedka vyhodili, ano. A on si hrozně oblíbil slovo koště.
1: Koště.
0: Koště.
1: No a to je taková jako mírná nadávka.
0: Aha.
1: Já se teďko bavím jako u vulgarismech, které asi nebudem.
0: Jo, budem určitě.
1: Budem.
0: Rozhodně.
1: Tak oni jsou úplně ty samý vulgarizmy i v češtině, ale v té slovenštině jako jsou takový jako...
0: Zní to líp, jo?
1: Hele, vem si třeba kontrafakt Rytmuse, jo? Ten, když prostě nadává v těch rapových písničkách nebo skladbách, tak je to takový, víš co, má to takový náboj. Jež to, když posloucháš třeba Hectora, tak nemá to ten samý drive. Hele, třeba je to můj pocit.
0: Dobře, pojďme, musíme to demonstrovat, aby si to lidi víc jako představili. Tak jo, tak Co řekne Rytmus líp než Ektor?
1: Ty k***o je b***y, tvoja matka je obyčejná p***a. Víš, má to prostě...
0: Jako slovenský matky dostávají víc nařezáno, no. To je pravda. Filipe, prosím tě, ty jsi po těžký autonehodě? Jsi po autonehodě?
1: Ano.
0: A jak se to stalo?
1: Hele, stěhovali jsme s partnerem vlastně celý barák, třípatrový, ve kterým jsme bydleli. A bylo to náročný období, vlastně ono to pořád je, ale tím, že jsme na to byli jenom sami dva, tak prostě jsme asi byli už nějak jako unavení. Ten poslední den, kdy jsme stěhovali tranzitem a vlastně poslední nábytek, tak partnerovi klesl cukr, skolaboval za volantem a napalili jsme to do kamionu a pak do svodidel. Ale já jsem spal. A on jak skolaboval, tak jakoby taky usnul, jo. My jsme si vlastně mysleli nejdřív, že dostal mikrospánek, ale pak až v nemocnici mu řekli, že ne, vám klesnul cukr a vy jste prostě odpadnul. Takže my jsme se oba dva jako probrali do toho, že totální mela.
0: Ty jo, a...
1: Já jsem v pořádku. Já mám asi anděle strážný, protože mně se vůbec nic nestalo. To i záchranáři z toho byli úplně v prdli. Ale partner takové štěstí bohužel neměl, no.
0: A teďka se teda o partnera se teďka staráš?
1: Teď se starám o něj jako full time.
0: Jo. Tvrdí se o tobě, že ty jsi v roce 2023 předstíral svoji vlastní smrt?
1: Já si myslím, že to je trošku vytržený z kontextu, ale dá se to tak říct, OK. Ne, že předstíral. Hele, já jsem prostě chtěl udělat nějaký svůj vlastní... Přerod? Je to správný slovo?
0: Může být přerod.
1: Přerod? No. Jo, je to čistě správně?
0: Děkujeme, paní učitelko.
1: Jakoby znovu zrození. Ale nechtěl jsem tím jakoby dát ven najevo, nebo že fejkovat vlastní smrt. Já jsem na vlastním Instagramu jsem si všechno jakoby smazal a chtěl jsem začít odznova, protože jsem cítil, že chci začít odznova nějaký věci. Jo.
0: Proč si lidi teda myslí, že si předstíral smrt?
1: Protože jsem si na story dal svou starou fotku a napsal tam RIP. A to v mojí naivní, debilní hlavě bylo jako, že to je vlastně v pohodě, že to bude jako, ne že vtipný, ale že mě vůbec nenapadlo, že za půl hodiny se o tom bude psát na extra, že jsem umřel. A to si nemůžeš představit ten pocit, když o tom čteš. Tanečník Filip Jankovič už není mezi náma.
0: Jako je odvážná vajána, že by byla odvážná vagina. To by
1: tak,
0: byla pohádka.
1: Tak jsou odvážné vagíny, podle mě.
0: Jo?
1: No.
0: Znáš nějakou?
1: Spoustu. Kdybych byl ženská, tak já jsem určitě odvážná vagína.
0: Jak se to projevuje, ta odvaha?
1: Hele, odvážný jsem už jenom v tom, že jsem se vůbec poprvé postavil na ty podpatky a hned jsem se cítil jako odvážná vagína.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku. Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
7: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
10: No to půjde těžko bez křídel.
9: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
10: A jak asi?
9: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
10: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
11: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
12: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
13: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
14: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
15: Volkswagen.

0: Pravidelné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid San, užijte si vaše léto.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
0: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Už dnes ve 22 hodin.
5: To tebou přijde takový temno. Já to nemám ani vysvětlit. A zažít to určitě nechceš.
6: No spíš bych to nepřál těm rodičům, že jo, nebo někomu.
5: No, jako všem, co mě mají rádi. Nebo měli.
6: No, ale zas takhle. Díky. To je, nebylo to taky v Přátelích, jak tam někdo fejkoval tu svoji smrt a chtěl vědět, jako kde mu přijde na pohřeb.
5: Jo.
6: Tak kolik lidí se ozvalo? A to jenom... Tak na extra už jsem 2 hodiny mrtvej a furt nikdo.
5: Já jsem měl vypnutý telefon.
6: No nešel si tomu naproti, no jasně.
5: Nešel jsem tomu naproti.
6: Replay telefon.
5: Zakazoval jsem i rodině, aby jako reagovala, ale moje máma prostě to nevydržela. Samozřejmě ta je jediná při smyslech, mám pocit. Ta až pak, když jí volali televizní noviny, tak jako by si řekla, že OK, asi je na čase prostě říct jim, jak si věci mají.
6: A co řekla?
5: Že Filip chystá nějaký nový projekt a trošku... a trošku to posral tím, tou prezentací, jak ten nový projekt chce vlastně jako představit světu.
6: Když jsme u tvojí maminky, tak ta na tebe v rámci toho života má zásadní vliv, jako tak maminky... To prostě mívají.
5: Ano.
6: A ona z tebe chtěla udělat muže?
5: Ano.
6: Tak tě chtěla dát na hokej, když jsi byl úplně malej?
5: Ano.
6: A to by se líbilo Krasoburs.
5: To je úplně nevyšlo.
6: Jo.
5: No. My jsme byli vlastně 3 bratranci, oba dva vlastně moji starší bratranci byli takový fakt jako hůževnatí, já jsem byl ta slečinka.
6: Už tenkrát?
5: Mám pocit, že ano, hele, nosil jsem mám pocit, sukničky moje ségry, tak asi jo. Já jsem se v tom jako cítil
6: jaké
5: dobře.
6: Jaké náznaky tam byly? A jaké?
5: No... Náznaky tam byly, no. A nebo prostě, když jsem byl u babičky a viděl jsem její takové ty boty na klinku, tak jsem se vždycky na ně postavil a cítil jsem se mnohem lépe než v těch svých bačkorách, jo. Každopádně zpátky tvoje
6: otázky. Boty na klinku jsou boty na podpadku, jo, je to tak.

0: Ano.
1: Ano.
0: Ona neměla takový ten podpatek, který nosím teď, ale takový to, že to měla jako... No, klínek, ne? Ano.
1: Já to nechápu, ano. Co je teda klínek? To je, je to tlustší?
0: Ano. Taková platforma.
1: Jo.
0: Jo. To jsou ženské boty, o tom asi nic nevíš.
1: Co ty víš, co dělám za zavřenýma dveřma?
0: Já nevím, ale rád se to dozvím, řekni nám.
1: No, když jsme teda u té kariéry, tak tohle to tě nějak jako inspirovalo, trošku ty holky, trošku to krasobruslení, pak se to v něco jako kdyby vyvinulo.
0: To bylo jinak. Já jsem půl roku chodil na ten hokej, kde vlastně všichni kluci nás do sebe naráželi a byli jako agresivní a já jsem to vůbec nechápal.
1: Počkej, promiň, ale když se ti jako tam někde vnitru líbí muži, tak co je špatně na to,
0: že tebe... Nevím, že se mi líbí muži, to aha, pozor, tam to vůbec.
1: Že narážení by bylo jinak fajn, ne?
0: To by muselo být 16. Mě bylo 6.
1: Jo, promiň.
0: Jo.
1: Ty jsi zachránil naší show.
0: Tam jsem na tím ještě takhle nepřemýšlel. Spíš jsem jako přemýšlel, jako, co tě baví, anebo co ti je příjemný. Jo? A tohle mi příjemný nebylo. A já si pamatuju, že většinou po nás měl trénink dorast. A tenkrát to nějak...
1: Dorost.
0: Dorost? Dorost. To takový ty dospělší kluci. Děkuju. A pak to nějak jako zrušili a byli tam po nás krasobruslařky.
1: Skvělíře.
0: A děkuju. Měli nádherné kostýmky a to si mě vidět toho Filipa, jo? To bylo takový to, že...
2: Mami, tohle chci dělat, prosím.
0: No a tak mama mě teda odhlásila z hokeju a přihlásila mě na folklor. Což jako byl...
1: Jako, že se tě líbí kroje, jo, takže...
0: Ne, což jako si řekla, OK, je to tanec, ale je to stále jako, víš to, klučičí tanec, jakože...
1: Počkej, a umíš ještě něco z toho?
0: Umím, ale trpěl jsem tam stejně jak na hokej.
1: Filipe, ukáž, my známe to, jak vekuješ, jak krempuješ, ale jako folklor, to jsem u tebe neviděl.
0: Já si pamatuju takový, že jsme dělali hop.
1: A pak, že mají čtyřicátníci vpadli kolena, tohle bylo úplně jako v pohodě.
0: Hele, víš, se srandovní, já vlastně tancuju celý život. Tančil jsem 10 let na podpacích a já jsem měl nikdy nic zlomenýho. Nikdy.
1: Hmm. A to jsou ale pořádný ty...
0: Kopita.
1: Platformy, ne? To jako, jo, jehly. Podpatky, to ano. Jsou ale pořádný podpatky.
0: Ano, jsou.
1: Což je teďka takový, řekl bych, skoro trend, že kluci hodně tancují na těch podpatcích v rámci světových show. Mi přijde, že tam je mnohdy víc kluků na podpatcích než děvčat.
0: Asi jo, já už se takhle nesleduju, hele.
1: Proč? Ty jsi teďka takový smutný, že už jsi ze Starlej?
0: Přijdu ti ze Starlej?
1: Vůbec ne. Vůbec ne. Právě, že mi přijdeš jako dost, ale asi i ten... Sakrát, vypadáš smutné.
0: Jak si teďka úplně snažíš se
1: já to... Já chci říct, že tady sledujete člověka, který měl možnost cejtit třeba z poceného Justina Biebera.
0: To je pravda.
1: To je pravda. Mm-hmm. Nebo Kylie Minogue, ta určitě nesmrdí, ale kdo třeba? Kanye West, nebo koho máš v portfoliu? Lidí, se kterým asi stál na stejném místě a dechal stejný vzduch.
0: George Michael, Kate Moss, Rihanna. Proto jsem netančil, ale... Asi to tím teď nemůžu říct, protože to je součástí příběhu, který jsem si měl vymyslet. Tak to je na si myslím jiný.
1: Tak jo.
0: Tancoval jsem ne pro Rianu, ale před Rianou. Byla jakoby hostem jedné přehlídky a byla tak daleko, jako seš asi ty.
1: Ne. Takže jsi viděl její umbrelu.
0: Cítil jsem její umbrelu.
1: Asi všichni tleskáme tomu samému. Já jsem totiž tu písničku měl dlouho rád. Pak až jsem zjistil, co pravděpodobně
0: znamená.
1: Znamená ta umbrella její.
0: Co znamená podle tebe?
1: Já myslím odvaha. A nebo vagína, těžko říct.
0: Odvážná vagína.
1: Jako je odvážná vajána, že by byla odvážná vagína. To by
0: tak,
1: byla pohádka.
0: Tak jsou odvážné vagíny, podle mě.
1: Jo?
0: No.
1: Znáš nějakou?
0: Spoustu. Kdybych byl ženská, tak já jsem určitě odvážná vagína.
1: Jak se to projevuje, ta odvaha?
0: Hele, odvážně jsem už jenom v tom, že jsem se vůbec poprvé postavil na ty podpatky a hned jsem se cítil jako odvážná vagína. Víš, že máš spoustu chlapů, který se postaví na ty podpatky a teď jakoby dělají takový ty, že jo, takový ty pohyby.
1: Že jo, ano. Jo, teda nejde sem.
0: I stejně orientovaný, jak jsem já, jakože úplně ten pohyb je ten stejný. Jak když jsem se postavil, ty vole, tak jsem se cítil jak prostě Beyoncé. Jo? Jakože hned to tam bylo. A to bych asi nazval jako odvážnou vagínou.
1: Hele, mi říkají do sluchátka, ať to zkusím taky, praje.
0: No pojď.
1: Já původně jsem myslel, a to se nepodaří, ale jak já jdu za tebou.
0: Pojď.
1: Já jsem původně myslel, že bys mě mohl naučit takový ten váš pád s tou vykoplou nohou.
0: Ale to se dělá ve Vogu, já ho úplně až tak neumím, ale dá se jakoby zafejkovat, ty vole, ten na tom koberci, nevím. Ale ty můžeš jít jakoby sem, anebo ideálně ještě takhle. Jo? Klidně možná pojď rovnou do toho dipu.
1: Do dipu, to je dip. Omáčka, nebo co?
0: Jsi takový menší, koukám. Já budu
1: dobře,
0: takhle,
1: dobře, takže, a co, a kde jsme začali, jaká výchozí
0: hele,
1: pozice?
0: Tak počkej, dáš vlastně levou nohu, takhle...
1: Já to chci jít s tou otočkou, počkej, okay. To zase, jako, když už ze sebe dělám paklo,
0: ty tak... se vlastně točíš jako vývrtka směrem dolů, což je těžký na tom koberci, ale zvlád, yes. A potřebuješ tu levou nohu, ale dát pod zadek.
1: Jo, takže tady je takhle.
0: Ano, před zadek.
1: Takhle, jo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Ne, blbost.
1: Ne, jaká blbost?
0: Blbost.
1: Takhle.
0: Podělám nohy. Ano, dobrý.
1: Jiný, no.
0: Teďko, ruce dej víc za ramena dozadu.
1: A špulím
0: prsa budeš dohora. A teďko pravou nohu dej dohora. Takhle.
1: A jak se ti rozjeli ty ruce?
0: No do stran, dozadu.
1: Takže já se pouštím.
0: Ano.
1: Já se pouštím.
0: Upušť se. Top. Hele, nějaký taneční background tam je cítit z tebe.
1: Neříkej nic. Ale tak mně se to na tobě líbí.
0: A co je vůbec tvůj jakoby background? Čím jsi začínal? Já vůbec nevím.
1: Já
0: jsem si o tobě zjišťoval jenom dvě věci.
1: Nejsem. Nebo takhle, ještě jsem to neřekl.
0: To se mi ani napadlo. Ne, včera jsem měl u své kadeřnice, jsem jí řekl, že jdu k tobě a že vlastně úplně o tom Koťákovi nic nevím. A ona, jo, já ho mám nakoukanýho.
1: Jaj, a to jí stačilo dvě věty, jo?
0: Řekla mi dvě věci, no, že hele, bacha na něj, je to štír. A je.
1: Nejerotičnější znamení z vědokruhu.
0: Mhm, to řekla, že řekneš. A druhá věc byla, že hele, a prej všude se chlubí tím, že byl v Survivoru. Tak já nevím.
1: Já jsem se o tom teda ještě jako nezmiňoval veřejně, ale byl jsem Survivor v letošní sérii, velmi náročný a teda v loňský sérii. A chci říct, že 7 týdnů jsem byl jedničkou diváckého hlasování, a to taky není důležitý, to asi vůbec jako nechci tady nějak jako... No, my jsme si tady ukázali takovou jako štíři jsou vášnivý, pochopitelně, ukázali jsme si takovou vášnivou scénu, ale ty máš vášeň taky rád.
0: Miluji
1: vášeň. Vím, že jsi i dříve chodil s vášnivými národy, jako je třeba tvůj italský přítel. A měli jste spolu takový jako...
0: Můj ex-přítel? A jak víš, že jsem měl italského... Přítele.
1: Jako jsou lidi, co říkají lidem informace a já ty informace
0: dostávám. A nebo mě sleduješ víc, než si myslím.
1: A nebo tě se... Což teda mimochodem, ale pro mě skutečně jsi jako kdyby... Já jsem dřív tancoval v taneční skupině T-Base, v Hradci Králové.
0: Mám, ano.
1: A takže pro mě jako Filip Jankovič pojem. Já jsem rád, že tě tady mám. Trošku staršího, ale dobrý.
0: Tak to čili.
1: A co teda musím říct, tak jako... Kdykoliv tě vidím a to, že jako se neumím tak rychle přizpůsobovat, co se týká módních stylů, ale jako moc mě baví, jak se oblíkáš. Až mi bude 40, jako vypadat jako ty, všechno dobrý.
0: Děkuju,
1: všechno
0: to já, dobrý. Vidíš, já jsem si myslel, že ani netušíš, kdo jsem.
1: Ne, vím. A dokonce jsem si nechal udělat skoro mulet. Aniže já nejsem takový střelec jako ty, ale mám to tady takový, jakože, takový na půl mulet, co?
0: Ty jsi dobrý tak, jak seš.
1: Jo, no, jo, víte co, tohle to vám říkají ty rodiče, když se umístíte prostě třeba 6 na nějaký soutěži, kde je 7 týmů, jo, jenom. Já tě mám ráda takovýho, jaký seš. Neměň se.
0: Dobře, nejlépe bez toho trika samozřejmě.
1: A, okay.
0: Já mám na tetování, takže to oceňuju.
1: Super. Filip Jankovič.
0: Děkuji.
1: Tohle to byl další naprosto originální rozhovor s našimi skvělými hosty. Doufáme, že se uvidíme zase při sledování dalšího dílu Koťák Live. Ahoj!

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde víc než na scénář spoléháme na to, že diváci v prvních řadách budou mít dobrou náladu. Dobrý večer. Někdy stačí slyšet jen pár tónů a člověk se okamžitě vrátí v čase. Pamatujete na dobu, kdy se hudba nahrávala z rádia na kazety, nebo nedej bože, plakáty v pokojích byly jedinou sociální sítí? Většina tehdejších velkých hvězd už dávno z plakátů zmizela, ale jsou tu výjimky. Naši dnešní hosté jsou symbolem jedné celé hudební éry, kterou jsme jednoznačně všichni zažili. Jejich písničky jsou doslova hymny diskoték a i když si nějakou dobu dali pauzu, ukázalo se, že fanoušci na ně rozhodně nezapomněli. Dnes jsou zpátky v plné síle, znovu koncertují a dokazují, že nostalgie a energie jsou ta nejlepší kombinace. Dámy a pánové, přivítejte legendární trio. Členky skupiny Holky!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Jsi se dáte?
0: Ano?
4: Jak slepě se nemůžeme posadit.
5: A je to strašně tvrdý.
4: Máš tvrdý ten gauč. Fakt, je to tvrdý.
0: Ano, i takové hosty umíme, jsem chtěl říct. Než mi jeden dnešní host, který tady byl před vámi, řekl... Co máte proti malým chlapům? Takhle, co máte proti chlapům, kteří jsou rozhodně průměrně vysocí a vy je označujete jako malé muže?
6: Ne, Kateřina přišla s tím a říká, on není malej.
4: Vidíš, to já jsem ti podpořila.
0: Já ti děkuji, no, ano, ty jsi moudrá. A co ty, Radano?
6: Já jsem říkala, jsi v hlavě, že vlastně nevím, jak jsi velký.
0: Takhle.
6: No tohle větší než já určitě. A to je super.
0: To je v normě. A Nikčo, co ty?
7: Můžeme být upřímní k sobě.
0: Nemusíme.
7: Nemusíme. V tom případě k tomu nemám co říct.
0: Holky, jak se máte?
7: Dobře,
6: krásně. Děkujem.
0: Já jsem vás měl možnost uvádět... Jo, počkejte, my jsme v květnu. Je to 7 měsíců, co jsem měl možnost vás uvádět v Hradci Králové.
6: Ano.
0: A měli jste kostýmy, měli jste choreografii, mělo to energii a normálně to vypadalo, že vás
6: byli
0: to...
6: Byli jsme na stejné akci.
0: Jo?
6: Měli jsme choreografii.
0: Měli jste takovou jako...
6: Krok tak jako, krok.
0: Asi jsem viděl větší choreografie, ale bylo to... Ale bylo to dobrý. Jo? Vypadalo to, že vás to dokonce baví. Takže...
6: Ono nás to občas jo. I baví.
0: Jo.
6: A prosím tě, jako v 45 letech stojíš před lidma a zpíváš Baby, ty jsi vážně senzační. To tě musí bavit. Prostě.
0: Ale tak neříkejte mi, že vám nedělá radost, když vidíte, že jak začnete zpívat v tom obchoďáku, tak ty lidi prostě se sejdou a znajte singly.
6: Jo.
0: A ne jeden. Jo, a ne jeden.
7: Obchoďáky nejsou úplně jako top místa na vystoupení, ale taky dobrý.
0: Hele, jsou to, co to jsou? Peníze, co jsou?
7: Tam určitě.
0: Je to dobrý. Jak se... Vy jste měli relativně dlouhou pauzu. Co jste dělali, když jste pauzovali?
6: My jsme měli potřebu dělat si solový desky, které teda jako nebyly úplně úspěšný.
7: A my jsme byli natolik, zkusit,
6: ale my jsme byli natolik sebereflexní, že jsme věděli, že to není úspěšný. A pak vlastně přišla vydavatelská firma s tím, že to máme dát radši zpátky dohromady. Že to bylo takový, že pojďte radši zpívat ve skupině. A my jsme si uvědomili, že ta, v té skupině je síla a že stejně to chceme dál dělat, tak jsme to dali dokupy.
0: Já bych vás tady dneska rád zaprezentoval i v trochu jakoby širším světle. To, že děláte hudbu a že jste soudne.
6: Já jsem říkala sebereflexní.
0: Ty jsi řekla sebereflexivní?
6: Sebereflexní.
0: Jsem sebereflexní?
6: Ano.
0: To budu používat. Jsem sebereflexní.
6: My ho ještě něco naučíme.
0: Ale já nejsem sebereflexní, protože...
6: On je mladý, no.
0: A co děláte ve svém civilním životě, když nejste hudební?
6: Aktivní.
7: Řekni mu toho, co děláš.
6: Já začnu, ano.
0: Pracuju... to televize možná? No, ne.
6: Ano, pracuji v komerční televizi. Jsem head of creative sales.
0: Co to dělá? Hey,
6: přesně, řekni mu to, vůbec nebude vědět.
0: Určitě, dobře. Head off, to znamená, že seš šéfka lidí. Máš pod sebou lidi?
6: Pak někdo se tam najde.
0: Někdo tě poslouchá?
6: Jo, někdo mě i poslouchá.
0: A jsi ráda, když tě někdo poslouchá?
6: Takhle, my jsme tam spíš takový tým, kde všichni musíme dělat všechno, takže posloucháme jeden druhého, ale jako mám ráda, když mě někdo poslouchá.
0: Dobře, takže jsi šéfka, pak jsi říkala sales, to je obchod.
6: Kreativ.
0: Kreativní obchod? To znamená, že...
6: V té televizi se vyrábějí prostě pořady a já mám takovou jako... Mám takový talent v těch pořadech najít ten komerční potenciál, rozšířit ho a říct, podívejte se, na tomhle se dají vydělat prachy, jdi to prodat.
0: Jo, takhle, ty namotivuješ někoho, kdo potom jde za klientem a řekne mu, je fakt dobrý nápad mít v Koťák Live betáno a...
6: Jo, ano.
0: A to je zase něco novýho? Birgo, kytky od Pepy a panzány, takhle?
6: Aha, jo, přesně takhle. Takhle, přesně takhle.
0: A co ten pořad musí splňovat, aby si dala to doporučení, ať to jde někdo prodat?
6: No, malýho, tak musí to mít nějaké...
0: Měrně vysokýho moderátora.
6: Hele, máš tady toho tolik, že bych řekla, že to děláš dobře.
7: Jak se já musím.
0: Dobře, a takže head of sales.
7: Kreativ.
0: Kreativ. A co bylo to poslední? Head of sales, to je všechno, jo?
6: To je všechno.
0: A pro koho? Pro Novu? Pro Českou? To asi blbost, tam se nic neprodává.
6: Česká není komerční.
0: No já vím, že ne. Pro Primu?
6: Tam už 7 let ne. Teda tam už chvíli ne a byla jsem tam 7 let.
0: Co zbývá?
6: No právě, to právě. Zbývá.
7: Co zbývá?
0: Švágr? Barandov?
6: Ano, Barandov.
0: Ty jsi Barandov týpek?
6: Já jsem teďka nově na Barandově, prosím vás, on už tam není. Ten pán už tam není. Jo.
0: To je ale čo.
6: Ale já když jsem tam přišla, tak říkali, máme plnou půdu jeho hrníčku.
0: Jo, a jsou to hrníčky Jaromíra Soukupa.
7: Jako bys je prodala, když máš ten talent, že bys tady měl vyskládat.
6: Ne, ale mohli by se to třeba jako skládat na střílení třeba, víš, že by se do toho mohli
0: lidi trefovat. To je kreativní dost. A ty to vlastně děláš. A to jsou hrníčky Jaromíra Soukupa, se to jmenuje přímo. Ale jako, já vím, jak na to koukáš, ale jako z mýho pohledu.
6: No.
0: Jako, myslíš si, že je můj vzor Mareš? Ani náhodou.
6: Jako, počkej, myslíš si, že je můj vzor Soukup? Ani náhodou.
0: No můj jo.
6: Prvou jo. Neblázní.
0: Anebo, že Leoš
6: jako hrníček máš, dobře.
0: Leoš má jednu show, ale Jára jich měl kolik? Třeba 8?
6: Víš, jak se toho těžko ta televize zbavovala? My jsme zase na YouTube narazili na nějaký jeho pořad. Jsem říkal, pro boha, už jsme to všechno smazali.
0: On má zase pořád.

0: To už se zahojil po té becce.
1: Viděla jsem ho tam, nabíjel si auto a hrozně kulhal u toho. Takže jaká se dostal na budku.
0: Stále jenom furt chodí do toho kleše, blázen.
2: On myslí refrén, ta. Ale on myslí refrén, baby, ty si vážně, tohle no, to myslíš, jo.
3: A to už ale neumíme. No,
0: to už ne. OK, ti ukážu, normálně to je. Když dáš ruku nahoru, dáváš prsa dopředu a pak zadek. Šup, zadek.
4: Je to nehraje.
0: Šup, zadek. A potom jenom. Jo. Tak jo,
2: moc hezky ti to jde.
0: OK, zkusme to tam dát, jinak máme, my to pak nějak prostříháme a umělá inteligence to dodělá.

0: banka.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
9: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
10: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
11: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
12: Kate, pojistku prosím.
11: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření.

0: Vyčištění, hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid San, užijte si vaše léto.
1: Naučte své děti lépe hospodařit.
2: My už to měsme.
1: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
3: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
5: Testujem.
6: To je dopravác.
8: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
9: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.

0: Tak jo, ale Nikčo?
1: No, já dělám takovou bohulibou činnost, učím děti v hudební škole. To jsem ti děkuju.
0: My máme empatické publikum.
2: Jak jako, ale krásně,
3: to už jak favorice.
0: No a co je učíš?
1: No hudbu.
0: A
1: ne, jsou malinký, opravdu od roka a půl do šesti zhruba.
0: Takže jde takový to.
2: A to je náhodou super.
0: Od kolika říkala?
1: Od roka a půl. A oni, máme ještě
2: a oni jezdí na naše vystoupení.
0: A to jsou jako jesle nějaký? Nebo...
1: Ne, je to hudební
0: škola. Kdy se dávají děti od jedničky života?
1: Ne, od 4 měsíců se dávají děti do hudebky.
0: No to, tak to se jmenuje Klokánek, ne?
1: Jako nebo... Ne, jsou tam se svýma maminkama, prosím tě, není to Klokánek.
0: A tak dobře. Já se omlouvám, já jsem nějaký rozhívenej.
3: Rozvrkočenej tady.
0: Jsi ženský, je to, je, ano, ano.
3: Je rozdováděný z toho, co no, je.
0: A oni přijdou s těma mamkama.
1: Ano, a my zaspíváme si písničky.
0: A co děláte? Tak pojďme si, teď já tady mám taky děti svoje. Tak co?
1: Ne, nerozespíváme, ne? Zaspíváme lidové písničky, do nich chceme dostat zase.
0: Pojďme si dát jednu, tak a kousíček aspoň.
1: Pane profesore, zaspíváme si.
0: Jo.
1: No skákal pes třeba, tak to umí každý, nebo jste mladý no. Moc, nebo...
0: Baby, ty si vážně
3: se začíná. A to už je skoro lidovka, by se dalo
1: no, říct. No, to tam neučíme, ale.
0: To neučíte?
1: To neučíme.
0: A mohla bys, ne, bys... A umíte skákal pes? A tak to umí každý.
1: To umí každý. Ale ty malý, počkej, ty děti už dneska moc neumí lidovky.
0: Děti, máme tady taky malý. Filipe, kde seš? Umíš skákal pes?
1: Ale skákal pes asi.
0: A to dělá a celý den zpíváš skákal pes.
1: Ne, ježiši, 3/4 hodinky to vydrží ty děti.
0: No ne, já myslím tebe. Jo. Děti přijde zase.
1: Ne, já to vydržím tak 3 hodiny za sebou a pak si dám pauzu na oběd a pak pokračuju se staršíma dětma.
0: A ty zpívaj co?
1: A ty zpívají, taky máme lidovku, ale zpíváme i solmizační písničky. Do re mi fa sol la si do, asi tě to taky neminulo, že?
3: Solmizační
1: slabiky.
0: Solmizační.
1: Sol. A hrajeme na pianko. Jsme po půl roce hrajeme 3 prstíčkama.
0: No.
1: Pravou ručičkou. Levou dáme tak v červnu.
3: A v červenci.
0: Tak to máme za,
1: v červenci mám
0: to máme za chviličku. To máme za chviličku. A Káťo?
3: Já jsem teda hlavně máma na plný úvazek. Já mám 3 děti a do toho ještě vysílám na rádiu.
0: A nesmí to být ironický, nesmíte s tím plejtvat, prosím vás, musí to být takový...
2: Já jenom chci podotknout, že tady bylo 2x o a já, když jsem řekla, že jsem na TV Barrandov, tak se zasmáli.
1: Ale víš, jak ty to máš radu. To tak máš s náma celý život prostě, strašný. Furt. Chudák něčím.
0: No a v pohodě děti? Jsou to? Jsou
3: zatím hodin... žijou, tak jo, a já taky, takže...
0: Jsou hodin... A takhle, kolik vydáte tak dohromady dětí takhle celkově vy jako trojice? Je to na fotbalový tým? Asi ještě ne, ne?
3: Ještě ne.
0: Máme 3, 2, 1. A budete pokračovat ještě?
3: Ne.
2: Kdyby neporodila 3. dítě kluka, tak pokračuje.
1: Tak by 100% měla
0: čtyři. Fakt?
1: Jo, určitě. Ona tvrdí, že ne, ale...
3: Já jsem chtěla kluka. No. Já jsem chtěla 2 kluky a holčičku. Tak mám naštěstí 2 holky a kluka, protože vy jste odinut. Ale to není Mars, to je něco dál.
0: Nějaká jako vyspělá galaxie.
1: 100%
0: intelektuálně nabitá průměrně vysokými muži. OK, já vím, že vás čeká koncert. Měli jste fórum, co bylo asi, dá se říct, že když se jakoby podíváme do minulosti, tak rok 1999, to byly vaše začátky, tam byla prostě...
4: Tam
0: byla ta choreografie?
4: Ano.
0: No. To se podíváme ještě. Yeah. Já mám totiž dneska ambici, že si s váma zatancuju.
1: Nekecej.
2: A tak ty budeš ale jediný, který se to natrénoval.
1: No ještě nevíš co.
3: No
1: ještě
3: právě, ale on
0: co? Jo, rada, no klid, ještě nevíš co. A
2: jsem ráda připravena.
0: Když to vezmete jako průřezově, tak tady by prostě byli Lunatici, byli jste tady vy jako český Spice Girls. Měli jste někdy tak velký koncert, jako třeba ten koncert, který se vám povedl toho 24. října 2024?
2: Neměli jsme samostatný takhle velký koncert, ale hráli jsme před 20 000 lidma.
3: Před 25 000 lidma
2: na Ukrajině.
0: Kdy?
2: Hele, to byl 99.
3: Ne, to bylo tak 2000 festival Tavrýské hry.
2: A my jsme byli před kapela Status Quo. To je úplně, jako chápeš to, holky, Status Quo.
0: To je dost dobrý.
3: To je, my z toho žijem do dneška. V hlavě aspoň teda.
0: Ale a jste jako bohatý?
2: Na zážitky.
1: A duchem.
3: Já jsem brzo bohatá, takže.
0: Jsi brzo bohatá.
2: Ona na to čeká.
0: Ale on se někdo z vás přejmenoval, kdo se ženil?
2: Vdávala se
0: Matoušková,
2: tady
0: naše Matoušková. Gratuluju, Pančelko.
1: 10 let, děkuju. Už 10 let jsem vdana. Ale děkuju.
0: Hlavně bacha, jedna z nich se vdala a já. Jo, takže už 10 let. Stále máme co zlepšovat. Takže chci říct, 20 000 a ptal jsem se na to, jestli jste byli bohaté, vydělali jste si hodně peněz, protože jste byli superhvězdy.
3: My jsme vydělali hodně peněz, ale ne sobě, vydavatelské firmě.
2: Ale i sobě, jako jo, my jsme si, jako já musím říct, že...
1: Protože bylo 17, jsme vydělávali hodně
2: Jsme vydělávali opravdu hodně peněz a my jsme je dokázali tak jednoduše utratit, jo. Prostě my jsme zastavili cestou na benzínce, že jo, když jsme jeli na vystoupení a teďka VHSky. Kolik stály tehdy
1: VHSky? Na co budeme koukat? No hrozně. No.
0: Na benzínkách se prodávaly VHSky.
2: Tehdy jo, VHSky.
3: CDčka.
2: Hromady slunečních brýlí, já jsem odcházela se slunečníma brýlema, jako jo, z benzínek. Já nevím, proč jsme prostě nakupovali tak strašlivě na benzínkách, úplně jako
1: nesmyslně. To bylo jediný, kde jsme zastavili, když jsme jeli, že jo.
2: Teď jsme chodili furt někam pařit, já hodně, jo. S Nikolou jsme chodili třeba ve středy na 70, nevím kam. A já v okamžiku, kdy jsem se dostala za nějakou mes, tak peníze se staly obrázkama. Jako prostě potištěný papírek obrázkem. A už to jelo, jako jo.
0: Tady nějaký Palacký, já vůbec nevím. Dej mi za Palackýho něco.
3: No ne, jenom jí všem, ona fakt zvala všechny.
2: Prostě, já jsem nebyla lakomá, já opravdu, jak to přišlo nějaká ta mes, tak to bylo, hele, kámo, pojď, jdem.
0: Mně se hlavně líbí, že jste vlastně řekla takovou zajímavou věc, že dneska lidi chodí pařit na 80, třeba do Lucerny. Ale vy jste v 90 chodili pařit na 70.
2: To jste hrozně bavila, vy, ty 70.
0: Jo.
2: Tak jsme,
0: Takže, dobře, vy jste na těch benzínkách kupovali jakoby ty VHSky.
1: Hlavně.
0: CDčka.
1: No, ty bagety a dobrutky a
2: CDčka.
1: Tak.
2: Jako... CDčka nám dávali zadarmo z vydavatelství.
0: A je tajemství, kolik jste třeba dostávali za koncert, jako ve svý jako super éře?
3: Tak není to tajemství, za úplně první koncert jsme dostali 500.
2: Každá 500. To je
3: fakt?
2: Co?
3: Fakt?
0: Což v tehdejších cenách bylo něco jako dneska 50
2: tisíc. Furt 500, ne, byla to
1: ne,
2: furt
1: to
2: 500.
1: To jako ne.
2: Byla to 500 a šli jsme si s Nikolou koupit kalhoty k Vietnamcům.
0: No ale dřív teda těch Vietnamců, že měli takový ty stánky, já jsem...
1: Jo, tak to bylo
0: hodně. Ale jste určitě měli i Kenvelo, že jo?
2: To víš, že jo?
0: Kenvelo.
3: A Fubu. Ona si to fakt
2: minulo. To už bude něco z tvojí doby, hele.
1: Fubu, ne. A ještě
0: takhle, já jsem z vaší doby. Já jsem skoro mohl být jedna z vás.
2: To víš, že jo.
3: Já se úplně bojím se ptát, co ti k tomu chybí.
0: Spíš přebývá.
3: Nebo přebývá.
0: Pojďme se dnes, se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to vypadalo v roce 1990, co já vím, 9?
2: No.
3: Ne, to je 2001.
2: A ty jsi snad nacvičil to, co dělal ten
0: chlapeček? Ne, necvičil jsem to backstage, necvičil.
2: Ten chlapeček, jo, tak chci vidět.
0: A nechcete, dali bychom to?
2: Já myslím, že bychom to dali.
0: Prosím.
3: Prosím. Někdo, co jsme tam
2: jsi dělali. Klára, takže takhle. Jsi tady, jo.
0: Já jsem Klára.
2: Jsi Klára, takže jsi tady, asi lehce jako za mnou.
1: Byla Klára tady.
2: Já jsem takhle.
3: Jo. Klára byla tady, no to je mi
1: jedno
3: jedna.
1: Asi.
3: My hlavně ani nevíme, co jsme tam pořádně dělali, jo.
2: Bylo to ta.
1: Jo, počkej.
0: Cože co?
3: Ta. A zase takhle jsme jeli, že?
2: Ta.
1: Musíš,
2: já mám jako, víš, jako ohnutou tu nohu.
3: Pokrčenou.
0: Já ji taky umím ohnout, no, a co? Jo. Ty jsi jako bouchla do takhle.
1: A jedeš, a klepeš jako
0: takhle. To dělám.
1: A druhá pára, paráda.
2: A teď je nějaké...
1: Tak,
2: a pak
0: ještě
2: překrok.
1: A pak
0: jsme dělali akurát.
1: Jo,
0: co se
1: úplně vzhlídnu.
0: Ale já jsem si myslel, že to je jakoby sladký mámení. V podstatě trošku mi to přišlo. To vypadalo, to jste si teďka hodně zjednodušili, ne?
3: No tak já myslím, že ne.
2: Já si to snažím zrekapitulovat.
0: Já jsem to teda neskoušel v zákulisí, ale přišlo mi to trošku, že to jako jí.
2: Počkej. Ta.
1: No počkat, ty jsi
0: nebylo
2: to, ale je to tam.
0: Tak jo, no, takže teď jdem na to.
3: Ne, ta. On totiž myslí refrén. On myslí refrén, ne ta. Ale on myslí refrén, maybe ty si vážně tohle s tom myslíš, jo.
1: Počkej, a to už ale neumíme.
0: OK, ti ukážu, normálně to je. Když dáš ruku nahoru, dáváš prsa dopředu a pak zadek. Šup, zadek.
2: Je to nejlepší.
0: Šup, zadek. A potom jenom...
1: Jo.
0: Tak jo,
3: moc hezky ti to jde.
0: OK, zkusme to tam dát, jinak máme, my to pak nějak prostříháme a umělá inteligence to dodělá. Tak kdo je kapitánka Radana?
1: Kterou chceš?
2: Baby, ty si vážně senzační. Bez tebe svět není legrační. S tebou se mám pořád čemu smát. Prostě sedíš ke mně akorát. Tak akorát.
1: Krásný.
2: Ale my si to jako můžeme klidně dovolit, nám už je 45 a my už to děláme pro zábavu.
1: A už jsme si říkali, že už dneska netančíme, tak...
3: I když podle něho jo, tak neříkej, že netančíme.
1: To je pravda, on nám viděl naši choreografii.
0: No. Ale vy teďka chystáte nějaký nový klip a i chochorču.
2: Jo, ano. My to máme v plánu. My chceme, ano, dělat choreografie, ale my máme v plánu choreografie typu jako, že zpíváš a v jednom okamžiku všechny tři uděláme třeba tohle. No.
1: A to ale působí efektně.
0: Dobrý, jako, no, je to synchro hlavně, že jo?
2: Ano, tak.
0: Je to složitý, ale je to
1: a nemuseli bychom to podělat.
0: Tohle to jsou Betáno Spicy otázky. A skupina Holky. Holky?
3: Teď jsme zase nervózní my.
1: Přesně.
0: No, máte důvod. Vanilla sex nebo experimenty?
1: Ještě jednou. Víš, kolik nám je?
2: Vanila.
1: Viděla jsi to datum narození?
2: Slečna z produkce říkala, můžu ty datumy číst před lidma?
3: Jo.
0: Dobře, tak kdo by tady vysvětlil, kdo se tady z vás ujme toho vysvětlit vanila sex?
1: A nebojte se toho.
5: Vanilý sex.
2: Bez vanilky.
1: Prostě jemný. Jemný bez, teda.
2: Bez přirážení, jak se to dělá?
0: Pr, já chtěla vanilu. Já musím jenom tady pro posluchače, tady naše Wikipedie zmínila, že vanilla sex je takový ten pomalej sex, kde se nesmí přirážet. Což jsem nevěděl, ale díky za to.
3: Já jsem úplně zapomněla tu otázku.
0: Já to pochopitelně můžu říct jako sex bez přirážení versus experimenty, ale vanilla sex nebo experimenty?
1: Počkej, a to nemůžeš experimentovat při vanilla sexu?
2: To už je velký experiment.
1: To už je samo o sobě
0: velký. Tam je hodně omezení ze všech stran. Ty nesmíš ani tou pánví moc.
2: Já beru experiment.
0: Aby tam nebyl náraz, takže jsi hodně omezená. Asi to jde. Tak dobře.
1: Tak další otázka. Asi co?
0: Díky, Růžovko, paráda. Vyprodaná O2 Arena se starými hity, nebo jeden nový hit, který hrají všechna rádia?
2: B. Vyprodaná O2 Arena. No, takhle my se vždycky shodneme.
0: Pane Čelku, proč nemluvíte?
1: Jako ne, protože já jsem taková váha.
0: Six, seven.
1: A nevím, jestli six nebo seven.
0: Musíme vysvětlovat six, seven, ne, tady se chytáme.
1: Ne. Mám malý děti, máme děti, takže to víme.
0: Ježíš, kdo to sem dal?
1: Hele.
0: Aziat nebo Černoch?
2: Já jsem na rozpací.
3: Já ne, ale je mi to blbý ti to říkat, že jo?
2: Malej nebo velký?
1: Malej? Kdyby si dal malej nebo velký, ale tohle je jako jasný. Ne, já...
0: Počkej, ty jsi diskla oba tábory. Radano, zachraň to. Koukám se na tebe,
1: čeká,
0: Radano.
1: Že řeknu.
0: Já se koukám na tebe.
2: A Aziat jako z jaké země třeba?
1: Jo, pojďme to rozvést ano, ještě. Tak Japonec třeba.
0: Severní Korea.
2: Severní Korea. Černoch.
0: Okay. Urťák a holky, to je jako... Děkujeme, ahoj!

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Své štěstí mezi nahými kandidáty na seznámení bude hledat 29-letý Jakub, prodejce iPhoneu z Prahy.
2: Žalud a vypadá podstatně větší, což nemusí být vůbec na škodu.
3: Kuby, já si normálně dneska trošku závidím.
2: Jsi princ Albert právě měl poněkud delší přirození.
3: Dobře, tak my se dáme pozor.
1: Seznámky slibují lásku na jedno kliknutí. Ale místo rande často přijde jen nekonečné četování a zklamání.
4: Online dating moc nevyhledávám, je takový riskantní.
5: Zo známkách za klávesnicou je každý hrdina, ale v reálii je to úplně jiné.
3: Věříš na lásku na první pohled? Věřím.
1: Zapomeňte na nepravdivé filtry a falešné profily.
3: Tady se lidi nestydějí.
6: Mě hrozně fascinuje, jaké všechny tvary to může mít. Je to zajímavé to prozkoumávat.
1: U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají.
4: Wow!
5: Zajímavé.
2: Akorát ho chytit.
6: Je to top.
3: Je to pohled pro bohy.
1: Ty brďo. A co vy? Máte odvahu zjistit, jestli vztah může začít čistě fyzickou přitažlivostí?
3: Začínáme tak, jak dobré rande končí. Nazí. Já jsem Monika Tymková a vy jste se rozhodli sledovat Naked Attraction Česko a Slovensko. Tak co? Jste připravený na lásku na první pohled? Vy ale moc dobře víte, že u nás máme na poprvé trochu jiný úhel pohledu. A kdo se dneska bude dívat?
2: Jsem Jakub, jsem z Prahy, rád sleduju seriály, hraju hry, občas i vyrazím ven na koloběžku, výlety, taková klasika. Moje předchozí vztahy nebyly úplně ideální, tady bych rád našel někoho, kdo bude otevřený, kdo bude i velmi chápající vůči komplikovaným osobnostem a který bude i zároveň v pohodě a budu s ním rád strávit čas. Prošel jsem se náročnějším obdobím, které nebylo úplně hezké, nikomu bych to nepřál, ale je to jeden z důvodů, proč třeba nepiju vůbec alkohol, ani neužívám nějaké jiné látky, protože to prostě není řešení těch problémů a nikdy to nikomu nepomohlo. Před několika lety jsem postoupil preventivní operaci kvůli podezření na rakovinu. Naštěstí se to nepotvrdilo, ale bylo mi odstraněno jedno. Padle. Tímhle bych chtěl hlavně apelovat na lidi, aby si třeba dělali i samovyšetření, protože je to důležité. Mám trošku extravagantnější vzhled, například díky piercingům, uši, nos, bardavky. Občas nosím i prince Alberta v želudu, ale jestli ho mám dneska, to se uvidí později.
3: Kubo, já o tobě vím, že nekouříš, nepiješ, předpokládám, že ani žádný jiný návykový látky neužíváš.
2: Vůbec.
3: Je to tvůj životní styl?
2: To způsobený hodně tím, že jsem si prošel neúplně starým obdobím, které bylo psychicky hodně náročné, tak bych to asi nazval. Každopádně mi hodně pomohla v tomto případě hudba, dalo by se nazvat. To chvíli mě i víc mě zachránila.
3: Řekni mi, Kubo, dneska takhle, z hurta, co máš rád v sexu?
2: Mám to rád i něžně, i spíš tvrdšej, záleží podle situace a podle toho, jaký je partner a co se i líbí jemu, protože přece není to jednostranná věc, že jo.
3: Dobře, ty jsi nám přiznal, že tolik nelpíš na vzhledu, že je pro tebe hodně důležitá povahová vlastnost nebo nějaký povahový rys.
2: Určitě.
3: A co je pro tebe nejdůležitější v rámci té povahy?
2: Tak určitě bych ocenil, kdyby byl hodně chápající, co se týče třeba komplikovanější osobnosti, protože řekněme, že občas se ve mně vyznat je trošku těžší. Nicméně, jakmile opravdu mě pak někdo dokáže pochopit, tak už opravdu se mě jen tak nezbaví. Opravdu pak je to hodně důvěrný vztah v tu chvíli.
3: Já si myslím, že jsi skvělý. A co se třeba týká nějaký rozhodnosti, je pro tebe důležitá?
2: Určitě sám mám s rozhodností docela problém, takže jsem rád, když by byl někdo, kdo by mi v tomhletom poněkud pomohl.
3: Dobře. V tom případě tady pro tebe mám dneska těžký úkol, protože ty se budeš muset rozhodovat. A to hodně. Protože tady před tebou je 5 nahých kluků. Zatím jsou skrytý, ale my ti je postupně budeme ukazovat. A tvým úkolem je si vybírat, až si vybereš toho jednoho, který tě nejvíc přitahuje a půjdete spolu na skvělý rande. To je fajn, ne? To je dobrý díl.
2: Hodně se těším.
3: Dobře, jsi připravený zjistit, co mají pánové v kalhotech? Teda, kdyby je dneska na sobě měli?
2: Určitě.
3: Dobře, v tom případě se můžeme otočit a poprosíme kabinky nahoru.

0: Došly mi slova.
1: Mě celkem taky došly slova. To je, tady je teda hodně z čeho vybírat.
0: To určitě.
1: To je nádhera. Kdy jsi Kuby naposledy viděl 5 penisů takhle vedle sebe?
0: Už to nějaký ten pátek bude.
1: Dobře. Máš nějakou prioritu, kde bys si chtěl začít?
0: Bych asi spíš preferoval tu žlutější
1: Dobře,
0: barvu.
1: Dobře, tak jdeme ke žlutější barvě, můžeme jít i blíž. O, žlutá barva už s náma komunikuje. Kuby, vybral jsi žlutý box?
0: Celkově ty nohy, trošku i ty ruce a jako trochu i ty chlupy, protože na tom břeše a podbřešku dohromady to dává, tak jako nějak to sedí k sobě.
1: A když bychom měli popsat penis?
0: Dobrý poměr těch varlat k tomu penisu. No.
1: A penis dobrý? Maličko je jako zahnutější, což to, není špatně, krása.
0: To rozhodně
1: práce.
0: Není věc, která by nějak překážela. No,
1: takže není čas ztrácet čas a jdeme dál. Tady oproti žlutému jsou takový jako podsaditější nohy.
0: I celkově i ten žlut a vypadá podstatně větší, což nemusí být vůbec na škodu. Koukám i kousek na ruce, že tam jde vidět i tetování,
1: ano.
0: Což cením, pro tetování mám slabost.
1: Hezky upravený,
0: přesně
1: oholený,
0: tak. Ano, že to je takový, že to není úplně jako všude oholeno, ale jenom některé části.
1: Dobře, spokojenost, děkujeme a jdeme dál. Tak jsme u fialového boxíku, co vidíš tady? Já toho teda vidím dost a nechci ti napovídat.
0: Ano, jsou podstatně větší varlata, takže vizuálně zajímavé, velmi zajímavé. Pak to třeba ve spodním prádle vypadá velmi dobře.
1: A ochlupení koukám tady hladce oholeno.
0: Tady to sedí k tomu taky. I dobře vlastně k tomu ten penis, že vlastně není zase o tolik větší, ale že jako k tomu dobře sedí. I ten žlut vypadá, že by mohl být velmi zajímavý, takže...
1: Ty jsi polknul na sucho, takže jdeme radši dál, aby ses tady nerozvášnil. No ale tohle, Čeče, Kuby, já tě normálně dneska trošku závidím. Tady to

0: kterého vidíme zase ještě pokus víc. Oh, vidíme piercing.
1: Ano, ano, a tím si velmi získal mou pozornost. Mm-hmm. Přece jen sám jich několik mám, že jo?
0: Aha.
1: Takže samozřejmě to je velký plus.
2: Princ Albert je oblíbený typ mužského genitálního piercingu, ale není jediný. Existuje také takzvaný frenum, piercing uzdičky, dajdou, skrz žalud a gůč, piercing hráze. O těchto věcech ví dobře i rekordman v Guinnessovce, Němec Rolf Buchholz, který má celkem 453 piercingů, z toho 278 pouze v oblasti genitálií.
1: Chlupy zároveň i holen, i trošku víc visící ty varlata, takže za mě hodně zajímavé.
0: Můžeme se vydat dál?
1: Určitě, můžeme. Mm-hmm. Tady ty varlata jsou o dost větší vizuálně, mm-hmm. což právě, jak jsem zmínil, už nemusí vůbec být na škodu, naopak, mm-hmm. velmi často to vypadá dobře.
0: Já jsem si teda na první dobrou všimla toho prstínku, což znamená, mm-hmm. že se náš muž v červeném boxu o sebe stará a zajímá ho, jak spí, jak běhá. Je to tak? Je to ten prsten, který si myslím, no vidíš, takže tady spánková hygiena na jedničku. Což ale dost možná, kdyby si prostě o půlnoci začal prostě šmátrat, tak aby se nedostal takhle přes prsty, že už musí spát, aby prstínek ráno nenadával. Co depilace?
1: Když vlastně porovnám se zbytkem, mm-hmm. tak opravdu tam nějaké chlupy i třeba standardní na nohou jsou. Zase na druhou stranu evidentně hodně sportuje, protože to je typické pro cyklisty. Mm-hmm. Myslím, že snad i pro plavce, ale abych nekecal.
0: No tak se můžeš se zeptat.
1: Je muž v červeném boxu cyklista nebo plavec?
0: Není, takže prostě jenom se takhle hezky vohlil kvůli tobě.
1: Ale tak proč ne zase?
0: Boxy si zprohlídnul, pořádně zblízka, pojď zpátky tady naproti mě. A já ti prozradím ještě jednu věc. Když řekneš, tak my ti můžeme všechny ty těla otočit zády, aby si pořádně detailně prohlídnul i zadky, které jsou mimochodem neméně důležité.
1: Ano, ano, to jsou. Chceš? Určitě.
0: Nebo si to chci říct sám?
1: Tak jo, dobře.
0: Tak jo, tak dej povel.
1: Tak poprosím otočit.
0: No kouk, hele, a kouk, jak oni poslouchají. No jo. To je taky mužský pohled, viď?
1: No, ano, ano, ano.
0: Který zadek se ti líbí úplně nejvíc?
1: Asi ten v tom zeleném boxu, mm-hmm. protože je tak jako správně tvarovaný, jako aha. akorát ho chytit.
0: A já pro tebe mám špatnou zprávu, protože je tady 5 boxů a ty musíš jednoho pána vyřadit. Kdo půjde domů?
1: No.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc borůvky 125 gramů za 24,90. Penny.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden má slov Bila klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Bila.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
6: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila si...

0: Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
1: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
0: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
2: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Maxi Výprodej.
9: To je šance.
8: Vychytejte slevy Maxi Výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
10: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
11: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
12: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Připravte se na léto a využijte slevu 30% na dámské holení a depilaci, 25% na korejské a japonské značky, nebo vyzkoušejte novinku Fat Oil Body od NYX Professional Makeup. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
3: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
4: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Osmnáctka. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prď.
8: Wow. Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
1: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.
11: Tohle je Naked Attraction Česko a Slovensko. A přichází ta chvíle, kdy nás čeká první rozlučka. A rozhodne o ní Kuba. A rozmysli. Na své štěstí pomysli.
12: Asi ten žlutý box, protože zase na druhou stranu sice chlupy jsou fajn, ledzy vypadají hodně dobře, ale všeho s mírou. Zase ne moc.
11: Dobře, tak jsi rozhodnutý teda.
12: Ano.
11: Tak poprosíme žlutý box.

0: Roman, 27 let, operátor skladu. Romane, odkud jsi? Z Prahy, viď? Jsi z Prahy. Je ti to líto?
1: Není mi to.
0: Není ti to líto? Jo, ty jsi sportovec. Takže to bude sportovní. My ti moc děkujeme, veď jsi skvělé.
2: Krásný výběr.
1: Děkuji moc.
0: Tak moc děkujeme a přeju šťastnou cestu domů.
1: Děkuji.
3: 100 lidí 100 chutí, jak se říká, pán prostě má jiný preference a já jsem se mu nelíbil, což je naprosto v pořádku. Velmi mě zaujal, vypadal velmi sympaticky. Kdybych ho viděl jako poprvé někde, tak bych se určitě otočil a nejspíš bych ho i oslovil. Já bych si ho určitě vybral. Já jsem přirozený člověk, s nahotou nemám problém, takže bylo to velmi obohacující. Mě to poslala kamarádka, tímto jí zdravím. Zkusit se má všechno.
0: Tak jeden borec už odešel, ale 4 tady pořád zůstávají jenom pro tebe. Jsi připravený na odhalení další části jejich těl?
2: Určitě. Jsem připravený.
0: Poprosíme boxy nahoru.

0: Tak povídej, co vidíš? Jsi překvapený z něčeho?
1: No, ano, ano, jsem velmi překvapen, samozřejmě.
0: Odhalilo tady to... spousta piercingů.
1: Ano, ano, to mě zaujalo také. Samozřejmě, jak tetování v modrém boxu na paži, na rameni.
0: Vidíš, to jsem si vůbec nevšimla. Jo, ono jich tam je.
1: Ono je tam i na vnitřní straně.
0: Ty jo, a to je moc hezký. Piercing v bradavce. Já koukám, že to by se tam taky něco tak jako hmotně leskne, takže ano, předpokládám, ano, že to pro tebe není novinka a máš to rád.
1: Ano, ano, mám to velmi rád.
0: Bolelo to?
1: No, ano, mě ano, tak.
0: A modrý boxík ukazuje, že ne, tak to je taky tvrdák. Ty tady máš samý pořádný chlapáky.
1: Koukám. Zase naopak se to hodí, protože zase, když něco vydrží nějakou tu bolest, tak je to taky fajn.
0: No jasně. Co fialový boxík? Ten teda žádný piercing nemá, což ale neznamená, že mít nemůže.
1: Přesně tak. Je to sympatická postava.
0: Dobře.
1: Proč ne?
0: Dobře. Má fialový boxík nějaký tetování? Nemá.
1: Důležité je, jestli nevadí, že třeba já nějaký mám.
0: No, a to se ale taky můžeme zeptat. Fialový boxy nevadí, že Kuba tetování má? Sakra. Tak jdeme dál. Zelený box. Tady to je úplně posetý piercingama, tetováním. To se ti líbí, veď? Já úplně vidím, jak ti zářejí oči.
1: Ano, ano, má vlastně obě dvě bradavky, což je super, to se mi líbí.
0: A ty máš taky obě?
1: Ano, mám obě.
0: To byste se k sobě jako, ne to víš, nepřipnuli a už jste nemuseli chodit furt všude spolu.
1: No, to bych nerad.
0: Koukám tetování. Předpokládám, že to je nějaký anarchistický znak. Říkám to správně? Správně to říkám. Takže tam budeme mít nějakého pěkného ďábla v tom boxu.
1: No, má takový divočejší, asi možná trošku. Nebo...
0: A, jo, ukazuje. Mělo to znamenat jako pozor na mě. Dobře, tak my si dáme pozor. Tak jo, jdeme na poslední hodnocení. A poslední červený box, kde si mimo jiné pochválil velikost varlat. Co postava? Hodí se ke spodku těla?
1: Ploché břicho dělá hodně v tomto případě.
0: Kubo, tenhle tvůj šťastný čtyřlístek já budu muset rozbít, protože ty musíš poslat dalšího muže domů. Kdo to bude tentokrát?
1: Tentokrát to bude fialový box, protože přece jen je pro mě docela podstatný, aby nějakým způsobem tam bylo přijetí toho, těch tetování a tak, těch piercingů a celkově.
0: Chápu, fialový box. Braňo, tady pojď k nám. Braňo je pizzář, takže si přišel o hodně a i o pizzu, o domácí pizzu. 42, asi z Bratislavy.
2: To nevadí a
0: uber
2: si toho správně.
0: A doufáme, že najdeš někoho, komu bude chutnat tvoje pizza.
2: Tak jo.
0: Tak jo. Měj se moc hezky a šťastnou cestu domů.
2: Tak to pec.
0: A jo. Děkujeme.
2: Pre mňa v štúdiu to bolo úžasné, nová skúsenosť a krásni ľudia. To, že si ma nevybral, mi absolútne nevadí. Beriem to športovo. Osud to takto zariadil.

0: ľudia, šírte lásku a zahoďte nenávisť.
1: Teď přichází ta neméně důležitá část a to je obličej. Jdeme do toho?
2: Ano.
1: Tak poprosím o obličeje.

0: No.
1: Velký rozptyl.
0: Vidíš kompletní balíček.
1: Já nemám slov.
0: Ale třeba modrý, jsem dlouho neviděla takhle krásný úsměv teda.
1: Určitě, hezky se směje, vypadá velmi sympaticky.
0: No tady, co říkáš na hairstyling?
1: Velmi zajímavé. Přibližně někdy ve 12 letech jsem podobný zkusil na pár hodin, ale domů jsem s tím nedošel, to jsem radši sundal.
0: Měl jsem strach, jo, že by ti máma nebančil.
1: No, asi jsem se fakt obával, že by to nebylo úplně dobře přijato.
0: Uh-huh. Co říkáš na červený box?
1: Sympatický. Aha. Sympatický.
0: No máme tady samý sympatiáky.
1: Určitě.
0: Hezky jsme ti to vybrali. Kubo, já o tobě ale vím, že máš na těle taky tetování. A je to Kylie Minogue.
1: Uh-huh, ano.
0: Můžeš nám říct, proč zrovna Kylie Minogue?
1: Váže se to k určitému období, kdy jsem na tom nebyl psychicky úplně nejlíp a málem jsem spáchal určitý čin, který by víceméně ukončil mé působení zde. Mě víceméně v tom zastavilo to, že vlastně jsem měl sluchátka, puštěný nějakou tu hudbu a v tu chvíli tam zrovna zahrála jedna skladba konkrétní, která od té doby pro mě hodně citově znamená. Takže jsem si řekl, že určitou pózu z toho klipu k té písničce si chci nechat vytetovat na bok.
0: Jaká to je písnička?
1: Je to All the Lovers od Kylie Minogue.
0: Dobře. Já mám takový malý nápad, jo. Co kdybychom tu tvoji oblíbenou písničku teď pustili a podívali se, jestli naše tělíčka umějí na tuhle písničku zatancovat, na tuhle romantiárnu. Je to trošku romantiárna, ne?
1: Ano, je to romantiárna.
0: A navíc ten klip nám dost pasuje do Naked Attraction, protože v tom klipu jsou taky všichni nahatý.
1: Přesně tak.
0: Takže my jsme tady prostě správně a zjistíme, jestli naše těla se umějí hezky hýbat do rytmu. Jsi za?
1: Ano, určitě.
0: Tak tvoje zamilovaná, oblíbená písnička, díky který jsi tady, právě teď pro tebe a vy pojďte do toho.

0: Ty jo, já normálně mi se nechci jíst, chci normálně brečet. Já jsem normálně plačka, co cítíš ty?
1: Ve mně to vyvolává hodně podobné pocity, tahle písnička mě kolikrát dokáže hodně rozbrečet, takže si ji pouštím jenom někdy, když opravdu je na to fakt vhodná
0: příležitost.
1: Nicméně fakt opravdu oddivuju, že zatancovali.
0: Určitě
1: fakt jako děkuju, protože já osobně úplně nerad tancuju a strašně moc si cením toho, že jste opravdu zatancovali, protože u mě to vypadá trošku místy, jako kdybych chytil křeč.
0: Ty jo, fakt jste byli fantastický, moc děkuju. A teď teda ještě předtím, než vyřadíme posledního člověka před finálem, tak teď se můžeš zeptat na jakoukoliv otázku, protože těla si viděl, obličeje si viděl, všechno už si viděl, ale ještě si neslyšel, což je taky dost důležitý fakt pro výběr partnera.
1: Jak by strávili první společný večer?
2: Tak tam si dokážu představit nějaké jako uvaření společné dobrého jídla, kouknutí na film, anebo třeba vyrazení někam do lesa, koukání na hvězdy s paní v hamace.
0: Jo, budeš to být těžký.
1: To ano.
0: Budeš to být těžký. To ano.
3: Ideálna predstava bola niekde na koncerte a po koncerte ísť ku mne domov. A teda užiť si romantickejší večer, čo sa týka telky, sviečky a podobných vecí.
0: Ty seš rozený romantik, já to tady úplně vidím na tobě.
4: Tak spolu jít na večeři a pak to vyplynulé se situace.
0: Tak jo, moc děkuju. Kubo, který hlas ti byl nejmilejší?
1: Tak hlas asi v modrém boxu.
0: Tak jo, jsou tady 3 borci, do finále bohužel můžou jenom 2, takže kdo dneska netrefí brány finále a půjde domů?
1: Rozhodování je to hodně těžký, ale v tomhletom případě bych asi vyřadil ten box červený.
0: Právě si poslal domů Pepu, je mu 39, je to prodavač oblečení a je z Prahy. Doufám, že třeba v posilovně najdeš pravou lásku. Tady to bohužel dneska není, ale byl jsi skvělej. Díky moc.
1: Tak děkuji.

0: Bylo to úžasné, chtěl bych znovu. Byl fajn, ale já mám radši, když má kluk vlasy. Tak chtěl bych nějakého kluka, který sportuje, chodí do fitka, nekouří a prostě do těch 27 max let, no. Viděl jsem nějaké díly a inspiroval mě to, jsem to chtěl zkusit.
1: Tebe poprosím, aby ses došel sundat všechno oblečení, které na sobě máš, protože ty také budeš muset ukázat, co všechno ano. V tobě je a není. Ano. Tak jo, tak utíkej a za chvilku si tě zavoláme zpátky.
2: A máme tady duel mezi Českem a Slovenskem. Jakubovo závěrečné rozhodnutí si vyslechne 23-letý student Matěj z Opavy a 30-letý poštovní doručovatel Tomáš z Bratislavy.
1: Kluci, gratuluju vám, jste ve finále. A teď pro vás mám, kluci, takovou pikantnost, protože po vás chci, abyste se navzájem ohodnotili, co se vám na sobě líbí.
3: No, určitě piercing.
1: Okay. Nečekala jsem nic jiného.
3: Ale verím, že aj do druhé bradávky by si dal spravit.
1: Ty už bys ho hnedka rozpíchal celýho.
3: No, samotno to pevnější tělo. Mm-hmm. Ten chlap je taky pevnější, větší než já. Když jsme dvoja taky hrkálky, tak to nevyzerá moc dobře postěji. Ještě vidím. Penis a varlata, ako hovoríte, sameníky. Výborně. Mm-hmm.
4: Taky oceňuji piercingy určitě. Postava fajn. Právě jako fajn ta nějaká různorodost. Já myslím, že mu se líbí.
1: Tak jo, tak zavoláme Kubu k nám. Jste zvědaví, co nám Kuba ukáže. Tak Kubo!

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. A navíc v akci káva Nescafé 200 gramů za 129,90. Penny.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů. Trénujeme na Mexiko.
1: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
2: Jasný!
3: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný?
1: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný?
3: Jasný!
1: Víte se jako lvi, jasný?
3: Jasný!
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
4: Jo. Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
9: Tak ještě prosím srovnejte děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
12: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
13: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
14: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
15: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
17: Velké změny vznikají krok za krokem. A se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
18: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
19: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
20: Maxi výprodej.
21: To je šance.
20: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
22: 18.
23: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
24: Ty brďo.
1: prosím.
23: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
21: Zaujímavé.
23: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
22: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
24: Z pěti odhalených kluků Kubu vizuálně zaujali nejvíc dva. No a teď se před nimi odhalí i on sám. Co myslíte? Bude mít prince Alberta, jak naznačoval na začátku?
25: Tak jo, tak zavoláme Kubu k nám. Jste zvědaví, co nám Kuba ukáže? Tak Kubo! Kubo, ty máš prince Alberta.
2: No, mám, no.
25: A jako říkáš to tak, jako, že občas ho nosíš, občas ho nenosíš podle nálady nebo
2: jo,
25: počasí?
2: Jak se mi chce, jak mám náladu. No.
25: A ty to Tomáš taky někdy vyndáváš, nebo to tam máš na furt?
26: Vyndávám to samozřejmě, protože to není praktické.
2: Ano. Tak řekněme, že při určitých praktikách to může dojít k úrazu, takže tam se to třeba sundává, nebo při nějakých sportovních aktivitách to pak taky může třeba nějakým způsobem nepříjemně obsat.
25: Ještě předtím, než ty se rozhodneš, tak by mě zajímalo, jak jsou spokojení Matěj a Tomáš s tvojí postavou a s tím, co jsi nám právě teď ukázal. Takže Tome, dávám ti slovo. Čekal jsi to?
26: Vůbec. Vůbec už len na základě hlasu vůbec jsem čekal, že na nějaké podobné záujmy a koníčky asi budeme mať podle vizuálního zjavu. Samozřejmě má ošaril ten pohled a ty oči, to je také úprimné a ten úsměv.

0: tiež, tak myslím, že to je naozaj úprimne dobrý človek. Z neho to vyžaruje.
1: To zrek moc hezky tome. Co ty, Matěj?
2: Jo, mi se moc líbí, oceňuju tetování, topky jsou moc hezké. Koukám, že jsme zbyli všichni tři s piercingem a brat.
1: Kubo, teď ale je čas, kdy ty nám můžeš ukázat tu Kylie Minogue.
3: Je tady vlastně na levém boku. Je to včetně vlastně symbol, který velmi často používá a je to právě všechno z toho klipu.
1: Tak fajn, tak jdem na to. Koho dneska vezmeš na skvělý rande?
3: No, rozhodnutí to rozhodně není lehký. Tak za mě to bude Tomáš. Větší slabost pro extravagantnější typy, nicméně opravdu hezký obličej, příjemný hlas, dělá taky hodně, ale dohromady a ještě ke všemu ta slovenština dělá dost a...
1: Tebe bere slovenština, co to sám neřek? Dobře, tak jo, Matěj, moc ti děkujeme, byl jsi fantastický. Kubo, můžeš Matěje obejmout, jestli to tak cítíš?
3: Určitě.
1: Můžeš. Matěj, můžeš pohladit Kylie Minogue tady? Jedinečná možnost. Moc děkujeme a šťastnou cestu domů. Byl jsi skvělý. Díky.
2: Zajímavá zkušenost. Z začátku tam určitě nervozita byla, ale ve výsledku jsem si to hodně užil. Už jako podle hlasu mi přišel sympatický a vzhled určitě taky nesklamal. Působil, že je hodně nejistý s tím výběrem a doufám, že bude spokojený. Teď, jak jsem si to vyzkoušel z té strany být vybíraný, tak bych si rád vyzkoušel i vybírat. Tam by bylo fajn, kdyby tam třeba byly i muži, i ženy namíchané.
1: Vezme místo vedle Tomáše, vybral si ho a teď už je to jenom na vás. Koukám, že schoda je skoro až 100%. Moc vám to přeju a dejte mi vědět, jak to rande dopadlo, protože vám budu držet palce.
3: Děkujeme vám.
1: Tak si můžete chytit za tlapky a vyrazit se do světa.
3: Bylo to docela těžký. Když to vezmu od spoda, tak ty vadlata a ty penisy vlastně byly všechny víceméně sami o sobě pěkný. Ten Matěj byl taky jako hodně zajímavý. Hlavně ten obličej opravdu fakt jako má strašně milej. To mě fakt potěšilo opravdu to tetování, že měl i tu bradavku, že se nebojí. Trošku šílených věcí pro některý lidi, že jo. Ten Tomáš prostě je takovej víc živelnější. Na rande se hodně těším. Tomáš vypadá jako hodně velký sympaťák. I takový trošku ďáblík, grázlík trošku.
0: Vůbec jsem nečekal, že vyhrám. Totálně jsem si myslel, že já budem ten prvý, který vypadne. Na rande sa aj teším, zároveň aj pocitujem moje pracovné povinnosti, ale verím, že tá práca počká a teda teším sa naozaj to rande, lebo vyzerá byť Kubo veľmi zlatý človek.
4: No čau, Kubi.
3: Mě opravdu hned na první dobrou zaujme jeho styl oblíkání.
0: To byla ale jazda.
3: Bylo teda jako z čeho vybírat, ale mě zaujal nejvíc.
0: Neboli tam naozaj konkurencia. Možno lepší matroš mali medzi nohami. No ináč, som vôbec nečakal, že si ma vyberieš. Ale úplne som bol v tom, že vybere si to druhého toho športovca. Lebo tak teda taký vyrysovanejší možno. A ja že také, že tintítko.
3: Když vezmu z tý fyzický stránky, tak Tomáš to vyhral na plný čář.
0: Čiže to prebieha úplne, že super pohoda.
3: Co třeba děláš ve volném čase?
0: Takže viac menej chodím na takéto punkové, rockové, metalové koncerty. Teraz ťa zarazím s tým, čo poviem. Ja normálne rád chodím do filharmonie.
3: Poslouchá i třeba vážnou hudbu, což som opravdu do nej nečekal.
0: Kubo je jednoducho šarmantný, vzdelaný, sčítaný človek.
3: Ja celkové mám rád sci-fi.
0: Mňa už zaujímali v mladom veku nejaké iné veci.
3: Tomáš je roztomilej. Jak sa stydí napríklad?
0: Kluci, muži s takým krásným pohľadom, jak máš ty.
3: Ďakujem. Ukázal, že má i svoji drsnější i jemnější stránku.
0: Možno vo mne objaví tie city, ktoré som dávne zahrabal niekde vo vnútri.
3: A jaký plán máš třeba ty další tetování?
0: Teraz chystám viacero motívov, či už teda nejaké moje chute intimné, nejaké tie prúžky, to na ruky.
3: Samozrejme. Jsem znalý této tématiky.
0: A teda viděl jsem teda, že aj máš tu kérku s tými packami. Je úžasný. Stvorený pre mňa.
3: Zajímá mě, jak to má Tomáš ohledně sexu, jestli si v tomhle tom sedneme.
4: Tak to jsem vyzkoušel. A sounding.
3: Bylo to zajímavý, jako to si nestěžil.
0: Než to jsem chcel zkusit a já.
4: Mám na to pár věcí doma.
0: A já.

0: Aj, ale keďže sme sa zhodli na viacerých záležitostiach, či už nejakých intímnych otázkach, tak myslím si, že to bude fungovať. Ja moje libido nemám ani až také, že vysoké. Mne to niekedy stačí, že raz do mesiaca, alebo tak. Ja mám skôr rád také tie ďalšie veci, túlenie.
1: Je to mazlenie, proste jenom ten pobývanie času spolu dělá hodne.
0: S týmito praktikami to nebude raz do mesiac.
1: To, co mi o sobě Tomáš říká, značí, že si budeme hodne rozumieť, co sa týče sexuálne otázky.
0: A ešte k tomu, čo som počul od teba tú prvú vetu, keď som bol teda stiesnený v kabínke, že nefajčíš, nepiješ. No, ja bohužiaľ fajčím aj pijem. Teraz som sa s ním začal baviť o tom, že on nepije a nefajčí. Čo prvý moment mi prišiel také, že som ho zarazil.
1: Nie som taký ten militantný odmítač toho.
0: Mňa by možno bavilo to, že keby si ma ty motivoval k tomu, aby som menej pil, trošku si stúpnuť na tú brzdu.
1: Som rád, že mi řekl, že chce nejakým spôsobom omezit pití, třeba vážne kvôli mne. Vím, že sa zbaviť aj tých vecí je fakt strašne ťažký.
0: A na oplátku môžeš naučiť nejaké nové praktiky? Ja som maximálne spokojný, že teraz našiel som človeka, ktorý to možno so mnou aj vydrží, lebo to nie som ten typ človeka, s ktorým by asi každý chcel byť.
1: Myslím, že tohle by mohlo mít budúcnosť veľmi dobrou, leč navzdory té vzdálenosti, ale myslím, že v dnešnej době už to není až takový problém.
0: Čo ja už dlhé roky som to dávno zahrabal, ten pocit, že už asi sa zalúbim, nezalúbim. Samozrejme to len čas ukáže.
2: Ja budu jedine rád, když opravdu to bude pokračovať dál.
0: Rád počujem.
3: No ale.
0: Ja som doma neveril, že nájdem niekoho podobného než ja.
2: No, také som úplne nečekal.
0: To časom možno zistíš, že teda nie som dokonalý tiež.
2: No, tak to ja také ne. Ako...
0: No, ale ešte. No, ja neviem, či pôjdem domov. No, nemáš dneska voľno, či... Nie, už počkaj, to hovoria hormóny.
4: Ahojte, aktuálne máme tretie rande. Som v Prahe u Kubíka a ja som strašne rád, že si ma vybral. Naozaj to neľutujem a dúfam, že Kubík to myslí tiež tak ako ja.
2: Myslím to hodne vážne a dúfam, že sa uvidíme častej a častej a třeba do budoucna je tým mnohem, mnohem.
4: Jsi bol krásny.
5: Seznamovať sa bude kosmetička Kamila z Brna.
6: Jako za mě určitě větší penis, jako řekla bych tlustší, ale jako v pořádku.
7: To byste si zapsali. To byla hodně hluboká otázka. Cože? Takže ty tady máš chuligána ve žlutém boxu.
5: Další díl už za týden. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prď.
8: Wow. Prosím.
5: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
0: Zaujímavé.
5: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Bila.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
7: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
14: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
15: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
16: Ten den změnil úplně všechno.
17: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
16: Všechny stopy vedly na jedno místo.
18: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
19: Záhada, co?
20: Ty už mě nemiluješ?
21: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
22: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
23: No to půjde těžko bez křídel.
22: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
23: A jak asi?
22: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
23: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
24: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
15: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink. Maybe it's Maybelline. Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
0: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
1: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
3: Ty prď.
4: Wow. Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
25: Akorát ho chytit.
26: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. Rád by.

0: Commerzbanka.
1: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Nádobí mě nezdrží.
3: So what? Somat.
4: Kdo chce, ten si poleží.
5: So what? Somat.
2: Party večer rozjedem.
4: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
6: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v 1. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
7: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
9: L'Oréal Paris uvádí.
10: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
9: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
10: Když září moje vlasy, zářím i já.
9: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
10: Vy za to stojíte.
11: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. mBank.
7: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
14: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
15: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka SkyTubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
16: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
17: Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
18: Ten den změnil úplně všechno.
19: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
20: Všechny stopy vedly na jedno místo.
21: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
22: Záhada, co?
23: Ty už mě nemiluješ?
24: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
25: A můžete ji vyzkoušet.
26: Ale my máme vypráno.
27: Co tady děláte?
26: Testujem. To je dopravát.
28: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000. Tatart.
29: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Tento týden například Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Kaufland.
30: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý
0: vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Vikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
1: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
10: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
30: Ty brďo.
31: Wow.
30: Prosím.
10: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
32: Akorát ho chytit.
33: Zaujímavé.
10: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadených bylo mučeno, ponižováno a zničeno kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
0: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
9: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
10: Ten den změnil úplně všechno.
11: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
12: Všechny stopy vedly na jedno místo.
13: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
14: Záhada, co?
15: Ty už mě nemiluješ?
16: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
18: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
19: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
20: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
21: Velké vítězství může začít malým gestem.
22: Už jsem myslela, že někoho máš?
23: Mám. Mbank.
21: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
24: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
25: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
26: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
27: No to půjde těžko bez křídel.
26: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
27: Aha, jak asi?
26: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
27: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
28: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
26: Ah.

0: Yeah,
1: Pussy!
0: Yeah? Let's have
1: a try. Let's try.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
7: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
8: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
9: No to půjde těžko bez křídel.
8: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
9: Aha, a jak asi?
8: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
9: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
10: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Wash Tower. Life's good. LG.
15: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
16: Volkswagen.
17: Ten den změnil úplně všechno.
18: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
19: Všechny stopy vedly na jedno místo.
20: Bydlím vedle. Ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
21: Záhada, co?
22: Ty už mě nemiluješ?
23: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
24: Novinka od Maybelline New York. Tubingová řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
25: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
26: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
24: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do Aleluja.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Bila klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Bila.
8: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
9: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma. Česká značka s nápady.
10: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složence. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
12: Aha, jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
13: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
15: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka SkyTubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou SkyTubes. Zvýrazně i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.
16: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
17: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
16: Myslíte, že toho musíte hodně vědět

0: Abyste si vybrali tu nejlepší pojistku, vůbec ne.
1: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Ten den změnil úplně všechno.
4: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
5: Všechny stopy vedly na jedno místo.
6: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
7: Záhada, co?
8: Ty už mě nemiluješ?
9: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
11: Volkswagen.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden máslo v Byla klubu za 19,90 a Chibo Gold za 124,90. Byla.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
11: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
12: Volkswagen.
13: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
14: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
16: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
17: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
18: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
19: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: Ten den změnil úplně všechno.
13: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
3: Všechny stopy vedly na jedno místo.
4: Bydlím vedle. Ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
9: Záhada, co?
7: Ty už mě nemiluješ?
5: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Vaření je rychlé a jednoduché, když všechno funguje na jedničku. S Tescomou to jde snadno. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
12: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
20: No to půjde těžko bez křídel.
12: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
20: Aha, a jak asi?
12: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
20: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
21: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
12: Ah.